0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit
4: Radio. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
4: tisku.cz. Náplně hned.
5: Hit Radio Zlín.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes. Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
4: Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.

0: Hi, it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Lidé si ode dneška mohou objednávat 3měsíční státní dluhopisy republiky. Objednávky bude možné podávat až do 4. října elektronicky nebo na pobočkách ČSOB. Jeden zájemce může nakoupit dluhopisy maximálně za 3 miliony korun. Samotná emise se uskuteční 15. října. Lesní požáry v Evropě odhalují nebezpečné pozůstatky obou světových válek. Vysoké teploty a oheň odkrývají staré bomby, granáty a miny. Některé z nich dokonce explodovaly. Výbuchy hlásily například Francie, Belgie, Německo nebo Nizozemsko. Starou munici kvůli letošnímu suchu odhalují také výrazně klesající hladiny evropských řek. Na jihu afrického státu Kenya uhynulo od června nejméně 19 slonů na záhadné onemocnění. Zvířata trpí částečným ochrnutím a mají problémy se postavit. Příčina zatím není jasná, původně se mluvilo o otravě kyanidem. Část odborníků ale tuto možnost odmítá. Ochránci přírody se obávají, že skutečný počet uhynulých slonů může být ještě vyšší. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Památkově chráněný Baťův mrakodrap ve Zlíně se dlouhodobě potýkal s vandaly. Ti ničili jeho vybavení a způsobovali škody za desítky až stovky tisíc korun ročně. Proto zde nechal Zlínský kraj vybudovat nová bezpečnostní opatření, včetně kamer a bezpečnostních rámů. A přináší to už první výsledky. Případů vandalismu i narušování pořádku v budově díky nim výrazně ubylo. Dnes zavládne polojasná až oblačná obloha. Teploměry ukáží mezi 19 až 25 stupně Celsia. Zafouká slabý vítr.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
8: Hit Radio.
9: Začíná snídaně šampionů, dobré pondělní ráno, s vámi Michal a David, ahoj.
10: Ahoj, krásné ráno.
9: Až do čtvrtku to tady bude taková sausage party. Jasmin není, dorazí až v pátek, takhle před víkendem. Nicméně, co taky začíná, je poslední celý týden prázdnin a říkám si, že je možná na čase přemýšlet, kam děti hodili batoh, to bude zapomenutý svačin.
10: Hele, my jsme se včera byli projít a už začínalo padat listí. Trošku taky se ochladilo, jsme si asi všichni všimli a říkal jsem si, to je přesně ten pocit, co mi vrátil, jako když jsme na Gimplu poslední týden očekávali příchod školního roku.
9: Přesně, když už víš, že to končí a že musíš jít. No nic, pojďme se spolu po víkendu rozkoukat a trochu se hnedka nabít muzikou. Pitbull, Christina Aguilera, hezké ráno.
4: Hit Radio Zlín.

0: hity Justin Timberlake. 10 minut po 6, hezký ránko. Hezký podzimní ránko. Nevíme teda, jak to teďka vypadá u vás, ale David, já když jsem ráno jel, tak mi auto ukazovalo asi 10 stupňů a zapnul jsem si výhřev sedačky.
1: A k tomu úplná tma.
0: A ono, za mě, když si zapneš ten výhřev sedačky, tak to znamená, že už jako blbý teda, jo. Ale ono, my jsme teda chtěli zimu, chtěli jsme déšť, tak jsme ho dostali, takže teďka já si nemůžu stěžovat, i když bych jako rád, ale rozhodně moc asi nebaví předpověď vás, kdo chystáte třeba svatbu. Protože koukal jsem o víkendu, v sobotu, já teda jedu na svatbu.
1: Já taky.
0: Ty taky. A v pátek má být ještě relativně hezky, ale
1: v pátek má být až 30 stupňů.
0: Má být pěkně. A v sobotu přijde studená fronta. Jak se na to těšíš, Davide?
1: No tak, není to festival Rock for People, kam přijede 100 000 lidí, je to prostě svatba pro 80. Jasně. A nějak to budeme muset zvládnout.
0: Ale nebo to můžete třeba vymyslet jako teďka hiphopkem, že jo? Že můžete v pátek oznámit, že hele, my to asi teda nakonec neuděláme, protože to potvrdilo málo lidí.
1: No nevím, my jsme to tady uhráli na málo prodaných stupenek.
0: To je fakt. No tak budeme si přát, vy kdo chystáte na sobotu veselku, ať to počasí se umoudří a ať je hezky. No a hezky bude i tady u nás v playlistu Michal Schulte a Rehab, Waterfall, 6 hodin, 11 minut, dneska ráno.

0: Takhle vám hraje pondělní hitrádio. Tohle je snídaně šampionů, 6:45, hezké pondělní ránko. Tahle část roku, asi se shodneme, má jedno společné pravidlo, a to, že cuketám neutečeš. Tak schválně, kolikrát se vám už někdo snažil nacpat letos cuketu? Co to by, Davide?
1: No, minimálně 10krát určitě.
0: Povedlo se?
1: Tak já vždycky řeknu, že to vezmu domů, no a ono to tam potom okorá a vyhodíme
0: to. Takže ty to vezmeš, jako, že nechceš toho druhého zklamat, takže to vezmeš a pak to vyhodíš.
1: Přesně tak, si udělat radost.
0: Já jsem teda se snažil odmítat, samozřejmě slušně, ale já jsem tuhle hru taky prohrál. I přesto jsem si domů dvě dovez, protože největší past je za mě odmítnout cuketu od tchyně. Jo? Pak těm přijde, že to musí mít takovou jako nadstavbu ještě, abys pak poslal té tchyni fotku, jaký krásný placičky si z toho udělal, aby byl důkaz, že jsi to teda nevyhodil. Jo?
1: To může se zdát, že cuketa je populární až v posledních letech, ale já jsem se na internetu dohledal, že už ji konzumujeme v různých podáních už zhruba 10 000 let. Takže to není žádná novinka posledních roků.
0: Mně to přijde, že to je novinka, že se prostě s tím tady všichni zbláznili. Ono, takhle, asi se shodneme na tom, že cuketa není zelenina, že cuketa je regulární štafetový kolik. Tak dovolenou, dobrou chuť vám, kdo, komu někdo postrčil spoustu cuket.
1: Kdo třeba zrovna cuketu snídá.
0: To se dá snídat.
1: Já doufám, že ne.
0: Dovolená na Hitrádiu za malou chvíli, taky přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska, hlásíte neprůjezdnou silnici. V Ostravě Mariánských horách je uzavřený úsek silnice Novoveská. Opravuje se tam kruhový objezd.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Hit Radio Zlín.

0: přesně půl sedmé, vy si dáváte pondělní Hit Radio, tohle je snídeň šampionů, teď ranní update.
1: Ranní update.
2: Po šesti dekádách končí jedna z nejdéle aktivních britských kapel The Hollies. Důvodem jsou zdravotní problémy kytaristy Tonyho Hickse, kvůli kterým se rozhodl skončit i bubeník Bobby Elliott. Kapela se proslavila hlavně v 60. a 70. letech. Elektronická evidence tržeb se má od příštího roku vrátit. O návratu EET ví téměř 9 z 10 podnikatelů. Připravenou pokladnu má ale jen zhruba třetina. Největší obavy mají z další administrativy a nákladů na technologie. Erling Haaland vstoupil do nové sezony s pořádnou změnou vzhledu. Útočník Manchesteru City se zbavil svých typických dlouhých blond vlasů a nechal se ostříhat na krátko. Novým sestřihem okamžitě rozpoutal bouřlivé reakce fanoušků na sociálních sítích.
0: Víc je vtipný, že podle mě lidi, kteří fotbal nesledují a vůbec tomu nerozumí, třeba jako já, to postřehli a že si všimli toho, že změnil účest, protože on měl vlastně takový ty blondětý, dlouhý vlasy a teďka je skoro na Ježka.
2: Je to tak. Vy vlastně nevíte ani za koho hrál, jaký je národnosti, kolik mu je, jaký hraje post, ale víte, že má nový vlasy.
0: Neběhá v modrém dresu?
2: No, v bledě modrém.
0: No, že jo, to je ono, no, tak to mi stačí. Pojďme na muziku ATC Around the World 6.31 na Hit Radio. Hezké pondělní ránko. The

0: pondělní ráno, ta nejlepší muzika, Temper City, chvíli po půl sedmé, hezké ráno. Máme tady zajímavou statistiku, co jsme tady s Davidem našli, že průměrný Čech prý ročně odloží do prasátka. Hádejte kolik, necháme vás zahrát, kolik průměrný Čech našetří.
1: Tak já typovat nebudu, protože to vím.
0: Ano. Je to 43 tisíc korun. Každý rok si na důchod našetříme 43 tisíc.
1: Teď jestli je to hodně nebo málo, to ať si řekne každý sám.
0: Jasně, no, já si říkám, že občas jako začnu šetřit, ale samozřejmě existují nějaké slabosti, které třeba ani neovlivníš, to tak to ti do toho vleze bouchla pračka, servis auta, jo.
1: Víkend,
0: jo, a těch 43 tisíce pryč, jo.
1: Hele, kdyby chtěl někdo začít šetřit, už třeba dneska, tak těch 43 tisíc korun, které v průměru vychází na každého z nás, je to 118 korun denně. Takže už dneska můžete začít postupně odkládat 118 korun každý den.
0: Takže kdybych začal dneska šetřit, tak za 30 let, pokud se toho dožiju, bych měl na určitě plus milion. To je motivace.
1: Před důchodem by si mohl koupit třeba menší garzoniéru někde kousek od Prahy.
0: Spíš někde dál od Prahy. DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašery na Hit Radio za malou chvíli, také Huntrix Golden a aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
4: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Z Moravy a Slezska jste nás informovali o neprůjezdné silnici. V Ostravě Svinově v ulici Bílovecká pokládají nový asfaltový povrch.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 6.50, Huntrix Golden, tohle je pondělní hit rádio Smíleně šampionu, s vámi Michal a David, dobré ránko. Výbava na lezení po feratách stojí Mailand, někomu ale stačí obléct to, v čem chodí ven s košem. Možná jste to o víkendu na internetu potkali, videoborce, co šel lézt po slovenských feratách v gumových kroksech.
1: Bohužel nebyl první ani poslední.
0: Takhle, ale co bylo vtipný, jo? Jestli jste to viděli, tak helmu měl, sedák taky, vlastně veškerou výbavu, ale jenom ta obuv trošku naprovala, jo. Ale říkám si vlastně, problém kde, jo? Když borci v Himalájích v tom chodí po horách normálně, takže Tatry jsou oproti tomu jenom takový vlastně jako kopečky, jo.
1: Já jsem doteď v šoku, že to někdo vymyslel, že nějaký designer tady s tím modelem přišel, a ještě víc jsem v šoku, že to někdo na světě někdy koupil.
0: Počkej, já jsem se tě chtěl zeptat, nebo vás, kdo nás posloucháte, co vy a Crocsy? Tak názor Davida známe, takže teďka se nám, nebo nám tobě povedlo rozdělit naše posluchače na dvě poloviny. Někdo Crocsy miluje, někdo je nesnáší, já s nima problém nemám.
1: Jako vzhledově s nima nemáš problém?
0: No vzhledově s nima trošku problém mám, ale myslím jako komfortně, že vlastně jako...
1: Tak ono pohodlný jsou, no, o tom jasně. Nic jako.
0: No ale musíš v tom jít s tím košem jako pod mě.
1: Jo.
0: Aby tě nikdo neviděl.
1: A určitě ne nahoře na feratu.
0: No dobře, pojďme zpátky k těm feratám, jo. Takhle, jestli si ten borec na těch kroksech zapnul, jak se tomu říká, uzávěrka diferenciálu, nastavil sportovní režim, prostě si dal ten pásek na patu, tak to je v klidu, ne? No. Jelen, Magdalena 6.52, tohle hit rádio, hezké ránko.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích?
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: Firma na zážitky
3: CZ.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.

0: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda, odbory a zaměstnavatelé dnes budou jednat o zvýšení minimální mzdy. Podle návrhu by od ledna mohla vzrůst o 2,5 tisíce na 24 900 korun. Tripartita bude řešit také její výši pro přes příští rok. Následovat bude jednání o růstu platů ve veřejném sektoru. Automobilový průmysl podle šéfa Volkswagenu prochází obří krizí. Německý koncern se proto chystá na rozsáhlou restrukturalizaci, aby si udržel konkurence schopnost. Volkswagen, pod který patří i Škoda Auto, trápí vysoké náklady a nadbytečné výrobní kapacity. Čelí také sílící konkurenci z Číny a dopadům amerických cel. Na českých silnicích zemřelo během tohoto víkendu minimálně 7 lidí. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádali 5 obětí. Jde tak o jeden z nejtragičtějších víkendů letošního roku. Před 2 týdny i na přelomu července a srpna zemřelo během víkendu při nehodách 8 lidí. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Řidiči ve Zlíně musí počítat s dalšími radary. Už od 1. září začne ostrý provoz nového úsekového měření na Mlacové. Městská policie navíc chystá další radary na Štefáňkově ulici a pak ve Štípě a na Klečůvce. Důvodem jsou především časté stížnosti obyvatel na rychlou jízdu v oblastech s hustou zástavbou. Aktuálně je ve Zlíně 9 míst s úsekovým měřením rychlosti. Dnes nás čeká polojasná až oblačná obloha. Denní teploty naměříme mezi 19 až 25 stupni Celsia.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš

0: 2:07 ladíte pondělní Hit Radio snídaní šampionů. Ahoj Dave.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Ahoj Jasmin. Ahoj Jasmin. Jasmin se s náma nebaví.
1: Co měli přijít, nepřišli.
0: Nepřišli, nepřišli. Až v pátek dorazí, no takže je to tady pánská jízda. Nicméně jsme moc rádi, že tady jste vy, že jste přišli. Písničky nachystaný, Mark Ember, Belong Together, tím startuje další hodina. Hit Radio.

0: Tajný tempa, Erik Tanner, Hit Radio v 7.07. Dobré ráno. Češi a Slováci mají společnou superschopnost radši riskovat život, než zaplatit za odvoz.
1: Prostě chceme ušetřit,
0: tohle máme společný. Proč se o tom bavíme? V Bratislavě natočili borce, co vezl na elektrokoloběžce obří lednici. Prý se mu nechtělo platit za stěhováky, že na ty 2 kilometry se to dá v pohodě převíst. Což mi přijde jako geniální. Tak bychom se chtěli zeptat vás, potažmo tebe, Davide, jestli se ti někdy stalo něco podobného, že jsi chtěl ušetřit a nedopadlo to úplně dobře.
1: Je to tak úplně dávno, co jsem si koupil televizi. A asi si umíte představit, že dneska už je taky ty obrovský obrazovky a o to větší je na tom krabice, že jo? Tak jsem si říkal, než platit 100 za dovoz, tak si tam do toho boxu pro tu televizi zajedu, že jo? No tak byla to taková ta obrovská kysna, jak ji držíš takhle úplně s rozpaženýma rukama.
0: Jako když jsi přibitej na kříži.
1: Nebo jako když děti ukazují, jak moc jsou velký.
0: Jasně,
1: jo?
0: Rozumím.
1: Nebo jako když rybáři ukazují, jak velká je ryba třeba. Takže přes celé město jsem to táhnul, nejdřív z obchodu na zastávku, potom tramvají asi 20 minut a potom ještě od zastávky domů. No proklínal jsem se, jak ale dlouho, 100 jsem ušetřil.
0: Jak dlouho tě bolely ruce potom?
1: Plně sedřený od toho kartonu.
0: No, mě to připomnělo, já jsem jednou takhle viděl borce před elektrem, co se tam snažil do svého sportáku narvat právě obří televizi. Tak na to tak koukám a říkám si... To se tam nevejde.
1: Ne.
0: Tak já jsem odjel, jak to dopadlo, nevím, ale myslím si, že se tam opravdu nevešlo, jo. Taky mi to připomíná, já jsem jednou takhle chtěl odvíct pračku, snažil jsem se to do toho auta nacpat, všem možně, nešlo to, jo, nevyšlo to. Tak by nás zajímalo, co nejabsurdnějšího a v čem jste se kdy pokusili převíst, jenom abyste nemuseli platit odvoz.
1: Dejte vědět.
0: WhatsApp 777-937-777, když nám to nahrajete jako hlasovku, budeme rádi. Případně nám to sem pingněte jako SMSku.
1: A taky napište, kolik jste ušetřili.
0: To je fakt. Alan Walker, hezké ráno.

0: se líbí, že přidal, že teda jako už má ten přívěs, jo, protože je mi jasný, že dřív to cpal doma do kufru.
1: Teď už má zkušenost.
0: Další zpráva, ahoj, no nám se to vešlo, ale představte si 14 dní fungl nový auto, u první úplně nový a chlapa nenapadlo nic lepšího, než do něho nacpat dárek pro tatínka. V srpnu s náma asi 40 km jelo v kufru živý prase. Měla jsem chuť být vdovou, naštěstí se nám ten puch asi po měsíci podařilo z auta dostat. Nápad roku. Další zpráva od Jakuba. Na horském kole jsem odvezl dvě houpací křesla, byly zadarmo a máme doteď. Mějte se, Jakub. A to mě zajímá, jestli teda jako bez ty dvě křesla najednou, nebo jak to jako vypadalo?
1: Že cokoliv bylo převážet na kole je vždycky komplikovaný.
0: Tak ono, když si vzpomeneme, když jsme se vozili navzájem na štengli, tak i tak bylo problém jako udržet rovnováhu, ale dvě křesla. Vy jste divočáci.
1: Chlobouk dolů.
0: Chlobouk, že? Za chvíli další hity, Činasky, stejně jako já, taky aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo. Gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
5: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-Motor.cz.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně. Na Zlínsku za Slušovicemi směrem na Lípu se srazila dvě osobní auta, na místě zasahují záchranné složky a policie řídí dopravu Kyvadlově.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Karmach, Just Be Good To Me, takhle vám hraje pondělní Hit Radio 7.29. Posloucháte Snídaní šampionů. Za malou chvíli rychlá pětka, nejdřív Davidu, ranní update.
1: Ranní update.
2: Příběh velryby Timmy dál vyvolává v Německu silné emoce. Pracovníci Mořského muzea dokonce čelí výhruškám kvůli tomu, že původně doporučili nechat zesláblou velrybu uhynout. Někteří zaměstnanci si kvůli obavám nechali dokonce utajnit své osobní údaje. Mikrotransakce ve videohrách mohou být pro mladé hráče rizikové. Podle nové studie pouhých 10% platících teenagerů vytvoří přes 60% všech útratách ve hrách. U těch, kteří utrácejí nejvíc, vědci častěji zaznamenali také problémy spojené s hraním a hazardem. Otec nechal unaveného 7letého syna samotného na hoře Fuji a pokračoval ve výstupu. Chlapce ve výšce téměř 2500 metrů později našli pracovníci horské chaty. Dítěti se nic nestalo a otec následně přiznal, že udělal špatné rozhodnutí.
0: Já se omlouvám, že se tomu směju, ale jako otec se do toho dovedu trochu vžít, jo. Co představ, jo. Takže ty půl roku otravuješ s tím, že chceš vylézt na Fuji a najednou se ti nechce, jo. No tak si tady zůstaň, vyzvednu tě až půjdu dolů, no.
3: A nakonec všechno dobře dopadlo.
0: Jo, vy si tady můžete taky vyzvednout parádní výhru. Je tady rychlá pětka, celý tento týden hrajete o voucher v hodnotě 4000 korun na špičková krmiva Marp. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Abrakadabra, tohle jsou hity na Hit Rádiu v 7.34.
1: Rychlá pětka.
0: A je tady rychlá pětka Smarp. Máme pro vás voucher na 4000 korun na e-shop krmiva.cz. Marp je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, vysoký podíl masa, kvalitní a pečlivě vybrané suroviny, podpora trávení, vitality a zdravé srsti. A o voucher si zahraje Pepa. Pepo, hezké ráno.
2: Ahoj, zdravím.
0: Ahoj, hezké ráno. Ty jsi napsal, že bys chtěl soutěžit, že potřebuješ nakrmit tu tvoji hladovou šelmu. Kdo je hladová šelma?
2: Labrador.
0: Labrador, jak se
2: jmenuje? Fenka Labradora, Amy.
0: Fenka Amy. No tak Fenka Amy si možná pochutná, pokud zvládneš pět jednoduchých otázek, tak pojďme na to.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
0: Pepo, jak se jmenuje postava z Večerníčku, která bydlí v mechu a kapradí s křemílkem?
2: Bochomurka.
0: Jo.
1: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Jaký vitamin získává člověk ze slunce?
2: D.
0: Ano.
1: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
0: Která země je domovem klokanů a koal?
2: Austrálie.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Z jaké rostliny se vyrábí popcorn?
2: Kukuřice.
0: Ano, a poslední pátá otázka. Bude příští týden září, ano nebo ne?
2: Já si myslím, že bude, no.
0: No ano! Pepo, neuvěřitelný, Amy bude mít radost, vyhráváš voucher na 4000 korun na e-shop krmiva.cz na nákup krmiv Marp. Je to tvoje.
2: Moc krát, děkuji.
0: Není zač. Tak Pepo, zvládni cestu, slyším, že někam frčíš, a zvládni pondělek a zase někde na Hit Rádiu se budeme těšit.
2: Jo, děkuji.
0: Měj se, ahoj.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampion.

0: tohle jsou hity na Hit Rádiu Hoobastank The Reason v 7.39. Největší droga lidstva má dnes narozeniny. Dnes, prosím pěkně, slaví čipsy 173 let. Víte ale, jak vůbec takový čipsy vznikly a že to bylo čistě ze zášti kuchaře? Tak to probereme za chvíli, samozřejmě přihodíme i další hity. Těšit se můžete na tohle Linkin Park, taky Olga Lunová a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Vyhrajte s Extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni sazovice.cz.

0: Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty z Moravy a Slezska, hlásíte uzavírku. Na Frýdecko-Místecku v Třinci v Lidické ulici je komunikace neprůjezdná z důvodu prací na silnici.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno na pondělní ráno. Olga Lubudová, Optimista, 7.49. Kdy naposledy jste měli chipsy, co? Dneska je totiž důvod si jedny večer otevřít. Slaví totiž narozky 173 let. To by nebylo ale asi tak zajímavý, jako to, jak vlastně vznikly, a to čistě ze zášti kuchaře vůči otravnému hostovi. Jo. On totiž kuchař jednomu zákazníkovi nakrájel brambory na tenoučký plátky, který osmažil na oleji a osolil, a pak čekal, jak si vytočený host přijde stěžovat. Jenže on ho místo toho přišel pochválit. A ihle, bramburkový zlo bylo na světě. Já si teda osobně myslím, že opravdu bramburky spadají do těch nejvíc návykových látek na světě.
1: Souhlas, dáš si jednu a seš v tom prostě.
0: No, dáš si jednu a sežereš celý pytlik prostě, jo. Takhle jednoduchý to je.
1: Já osobně obdivuju lidi, kteří dokážou třeba po 5 minutách konzumování chipsů ten balíček zabalit a dát ho zpátky do špajzu. A pozor, za 5 minut se k němu zase nevrátit. Jo?
0: Počkej, po 5 minutách, jo. Ten pytlik je pryč třeba za 2 minuty. No, když se snažíš, když se snažíš. Jaký máte nejradši chipsy, co? Slaný, asi klasika.
1: Slaný, já radši paprikový.
0: Paprikový, jasně. Octový, horčicový, ty jsou taky perfektní. A ono to pak z toho pak štipká, když si dáš ty octový, strašně z toho štipká pusa. Ale
1: a nebo
0: prostě...
1: hele, chili a limetka.
0: To existuje?
1: To jsi nikdy neměl.
0: Ne.
1: Nechci jmenovat tu značku, ale tak to, já si myslím, že je legendární příklad.
0: No, k těm značkám ještě samozřejmě nemůžeme jmenovat, ale myslím si, že je taky důležité, jakou značku zvolíš, protože když koupíš takový ty obyč, tak to není takový ten jako kulinářský zážitek, jako když koupíš nějaký jako prémiový.
1: Takže ty v té tubě třeba.
0: Třeba ty v té tubě, no jasně.
1: Že to už jsou jiný cenovky zase.
0: Takže dneska chipsy slaví, tak až se jedny otevřete, tak můžete lupínkům pogratulovat. Všem těm třem, který v tom nafouknutém sáčku najdete. Nico Santos, Ray of Light, 7.51, taky Ale Farben a Junotas, to všechno stihneme do 8 a potom tady Dave přidá další zprávy. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Cestovní kanceláře varují před falešnými zájezdy nabízenými na sociálních sítích. Podvodníci často vyberou od zájemců zálohu, následně přestanou komunikovat a svůj profil smažou. Využívají přitom i falešná potvrzení rezervací, která vypadají jako zprávy od známých rezervačních portálů. Lidé by si proto měli ověřit, zda má prodejce potřebnou koncesi a pojištění. Do Česka se v novém týdnu vrátí letní teploty. Odpoledne bude většinou kolem 25 stupňů, ve čtvrtek a v pátek může být na Moravě až 32. Rána ale zůstanou poměrně chladná a teploty mohou klesat jen k 5 stupňům. Na víkend potom dorazí studená fronta s bouřkami, přeháňkami a mírným ochlazením. Somalští piráti se po letech znovu vracejí na scénu, lákají je především nákladní lodě a tankery převážející drahou ropu a plyn. Jen během posledních týdnů unesli například nákladní loď se zbraněmi a tanker s ropou. Únosy mohou přinést miliony dolarů na výkupném za lodě, posádky i jejich náklad. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Památkově chráněný Baťův mrakodrap ve Zlíně se dlouhodobě potýkal s vandaly. Ti ničili jeho vybavení a způsobovali škody za desítky až stovky tisíc korun ročně. Proto zde nechal Zlínský kraj vybudovat nová bezpečnostní opatření, včetně kamer a bezpečnostních rámů. A přináší to už první výsledky. Případů vandalismu i narušování pořádku v budově díky nim výrazně ubylo. Dnes zavládne polojasná až oblačná obloha. Teploměry ukáží mezi 19 až 25 stupně Celsia. Zafouká slabý vítr.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Hit
5: Startuje třetí hodina pondělní snídaně, s vámi Michal Knejp, David Jošt, ahoj.
6: Ahoj, ahoj.
5: Jasmin má volno, společně tady budeme v pátek, tak to tady nějak s vámi zvládneme my dva. No a posíláme další parádní hity, Jason Mraz, taky David Guetta a

0: Jason Mraz. Have it all, 8 hodin 9 minut. Dobré ráno, Zitrádia. Asi se shodneme na tom, že všechny kufry světa vypadají na letišním pásu v jednu ráno naprosto stejně. Jo. Situace, přiletíme z Dovči, popadneme z pásu svůj kufr, doma ho otevřeme a uvnitř je cizí pyžamo a dvoje obří trenky. Možná se tomu smějete, protože jste to nezažili, ale teď s koncem prázdnin se tohle děje na letištích víc než obvykle a možná je to i váš případ, že jste si domů donesli úplně cizí kufr. Co ty, Davide, něco takového u tebe?
1: Když vzpomínám, tak asi nikdy nic. Mně se nikdy nic se zavazadlem nestalo.
0: Ale letěl jsi někdy někam?
1: Takhle, to by si mohlo souviset.
0: To je vlastně možná jako jasně. Mně se to teda nestalo, mi jenom jedna nejmenovaná francouzská aerolinka kufr ztratila. Mm-hmm. Ale co jsem tak slyšel, tak ztratit kufr u žabožroutu není nic neobvyklého teda. No, že to je takový standard. Nicméně, pojďme zpátky k těm kufrům, když se vyzvedáváme na tom páse, tak jak spolehlivě poznat kufr v záplavě ostatních kufrů na páse, protože oni ty kufry vypadají dost podobně.
1: Ještě o to víc, když jsou zabalený do takový té folie, že to už člověk vůbec neví.
0: Ty se balíš do folie? Jsem si myslel, no. A teďka čistě teoreticky, jo, kdybyste teda, nebo jestli se vám to stalo, když jste si donesli domů ten cizí kufr a zjistili jste, že není váš, tak ta zvědavost, prohlídli jste si ten kufr jako celý obsah, nebo když jste zjistili, že to jako není vaše, tak jste to zavřeli a dělali, že ne, já bych si to prohlíd třeba.
1: Já bych si to taky prohlíd a možná bych ho ani potom nevracel, kdyby to vyšlo jako by líp ta výměna.
0: Jasně, záleží, co by tam bylo, ale tak určitě prohlídnout ho a najít tam třeba nějaký kontakt na někoho. Takhle. Možná se vám to stalo, tak by nás zajímalo, jestli jste třeba otevřeli doma anebo na hotelu, když jste naopak na Dovču letěli cizí kufr a co nejdivnější v něm bylo. Tak pojďte se nám přiznat, pojďte nám napsat nebo nám to poslat jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777. Vrátíme se k tomu, teď hity Imagine Dragons. Hezké ráno.

0: hezký ráno.
1: Mišo, se jeden kus, který se ozval, my ti moc děkujeme. Takhle, já si myslím, že ten dopsal ten článek, který jsme tady tak nějak přepapouškovali, měl asi okurkovou sezonu.
2: A nebo se zrovna vrátil z dovolený bez kufru.
1: Stalo se mu to a nenapsal, protože prostě byl naštvaný. Takže my věříme vám a i když nás to trochu mrzelo, že reakce byla pouze od jednoho, tak jsme moc rádi, že vám se nikdy nic nestratilo. Co jsme pro vás tady vyštrachali, jsou další skvělý hity, za malý moment Mirai, vedle tebe usínám taky Calvin Harris, Ellie Goulding a samozřejmě i aktuální doprava, ať víte, co vás kde v pondělí ráno zdrží.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a Dabu.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
6: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Yeso!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
13: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
14: Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Z Moravy a Slezska hlásíte neprůjezdnou silnici na Přerovsku. V Prosenicích je uzavřena vozovka v místě železničního přejezdu z důvodu opravy přejezdu.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio Zlín.

0: Tohle jsou hity Calvin Harris, Sally Golden, I Need Your Love, 8:29. S vámi Hit Radio, taky Michal a David, krásné pondělní ráno a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Eminem posílá do aukce 117 párů tenisek ze své osobní sbírky. Mezi nimi jsou vzácné modely Nike, Jordan nebo Adidas. Některé v hodnotě až $35,000. Výtěžek bude putovat na pomoc ohroženým mladým lidem v Detroitu. Trenér Hrouzek ze seriálu Lajna se vrací tentokrát ve filmu. Scénárista Petr Kolečko prozradil, že oblíbenou postavu považuje za výrazně autobiografickou. Film Lajna, konečně film, už má za sebou symbolickou první klapku. Carlos Vémola prodává svůj luxusní Mercedes za 4,5 milionu korun. Upravený vůz od Brabusu nabízí výrazně dráž než srovnatelná auta. Podle analýzy trhu si za jeho slavnou minulost připlatí nový majitel skoro milion korun.
0: Ty z toho udělal svoje bazo, Davide. Eminem prodává boty, Vémola prodává auto. Že ty z toho máš nějaký procenta?
2: Hele, jak jsem nakoupil, tak prodám.

0: 7 minut po půl deváté ladíte Hit Radio, za to moc díky, Alex Warren, Ordinary. Schválně, kolik fotek z dovolené je tak akorát fotek z dovolené. To spočítali odborníci a pozor, tvrdí, že z dovči stačí dovést maximálně 50 fotek, aby to potom vůbec někoho zajímalo, protože největší past moderní doby je, když nám známý řekne, počkej, já ti rychle ukážu ty fotky z Řecka, jak jsme teďka byli, jo? A najednou, bam, 2000 fotek. 30krát stejná mušle, 8krát rozmazaná ryba a po 50. fotce už nás to prostě nezajímá, takže vlastně jo, asi na tom něco bude. No a jak teda praví jedno staré přísloví, nejlepší památka na dovču není plná paměťovka, ale prázdná hlava. Nicméně myslím, že tohle Leporello zvládnete za malou chvíli zpracovat celý. Eva Farna tu nabídnu na Hit Radio za chvíli a staví se taky Black Eyed Peas, tak hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
3: Kamenictví Gerhardt. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhardt ve Zlíně 777-144-177 www.gerhardt.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
10: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
9: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
11: Tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Každý gól. Každá emoce. Každý potlesk. To všechno dává hokej smysl. Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly.
14: Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff.
15: Síla a hrdost Beranů začíná.

Black Eyed Peas, Let's Get It Started, tohle je pondělní Hit Radio. Tak co, bude letos vůbec nějaký sníh? Zatím to totiž vypadá, že těm klasickým obdobím, jak jsme zvyklí, bude konec. Jaro, léto, podzim, zima, tak tomu do toho solidně háže vidle jev El Niño a podle toho, co říkají vědci, se možná dožijeme toho, že na Vánoce kromě dárku budeme schánět i opalovák. Mám tady takovou věc k zamyšlení. Dokážete si představit, kdyby tady v Čechách bylo permanentní léto? Kdybyste si měli vybrat, jo? Buď 30 stupňů ve stínu, anebo celoročně minus 5 a námraza, rozsolená břečka, škrabání auta, uklouzaný chodníky, vlezlá zima, odřený nos, zmrzlý ruce. Tak co byste vybrali? Odpověď je, myslím si, docela jasná. Pojďme na další hity. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, taky One Republic a potom se rozloučíme. Jsme Hit Radio, hezké ráno.

0: One Republic, 8.56, tohle Hit Radio a to je od nás pro dnešek, od nás dvou. Vše, s vámi jsme to táhli v tandemu, Jasmin má totiž do čtvrtka dovču, Michal a David, to jsme my dva a budeme se na vás těšit zítra ráno klasicky v 6.00.
1: Poslouchej i naše podcasty, Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Mějte se fantasticky, zvládněte první pracovní den a užijte si další parádní muziku. Podeváte třeba Bon Jovi, Shakira nebo Neil Diamond. Tak čau.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, přátelé, kamarádi. Na cestách Zlínského kraje máme nějaké komplikace a to například, pokud byste jeli přes Komárov a Pohořelice, tady jsou lidé na vozovce a momentálně tady dořešují nějakou věc. A pokud pojedete přes D1, tak na 271. kilometru je porouchané vozidlo, je tam překážka na vozovce, defekt, vozidlo je odstaveno, a vaše dopravní info volíte na 601 13 13 05.
1: On air, online i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
3: Je 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes mimořádně sejdou kvůli minimální mzdě. Tripartita projedná její zvýšení v příštím a přespříštím roce. Podle návrhu vládního nařízení by mohl nejnižší výdělek od ledna vzrůst o 2,5 tisíce na 24 900 korun. Už zítra odstartuje rekonstrukce hlavního tahu mezi Chotěbuzí a Českým Těšínem, nedaleko hranice s Polskem. Opravy krátkého úseku potrvají asi 2 týdny. Práce by měly skončit do 8. září. Ředitelství silnic a dálnic náklady odhaduje na přibližně 5 milionů korun. Vrtulníky Viper a Venom by se v tomto týdnu měly vrátit do vzduchu. Jejich provoz se pozastavil v červenci po tragickém pádu jednoho ze strojů, při kterém přišla o život jedna vojákyně. Další 4 vojáci se zranili. Počátkem týdne by měly začít fungovat vrtulníky působící v Polsku. Později pak i ty na základně v Náměšti nad Oslavou. České volejbalistky na evropském šampionátu poprvé prohrály. V Brně nestačily na favorizované Srbky, kterým podlehly po 4 setech 1-3. Univerzálku Moniku Brancuskou mrzelo, že tým z absolutní světové špičky Češky nepotrápili více.
2: Sluníčko nám svítí, ale teploty ještě nějak extra vysoké nejsou. Nejvyšší jsou na Slovácku, třeba jak je Polešovice, tak tady máme 15 stupňů. Naopak na Valašsku měříme třeba ve Velkých Karlovicích teprve 11. Dnešní maxima se mají pohybovat mezi 22 a 25 stupni a čekáme polojasnou až skoro jasnou oblohu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Před námi je hlavně úplně celý týden, ať už bude pracovní, anebo volníčkový, to už bude záležet na tom, jak jste si to vlastně nastavili. Je to poslední týden prázdnin a společně si ho užijeme, jak s muzikou, tak i s tím, že se podíváme, co jste třeba dělali o víkendu a na co budeme moci takhle další dny vzpomínat. A co začíná ta muzika? Bon Jovi, It's My Life.

0: Jde taková svěžnější, aby to pondělní dopoledne hezky šlapalo. Vy posloucháte Hit Radio Zín, 9 hodin na 10 minut. Víte, co mě na pondělí nejvíc baví, když přijdete do práce a s kolegy si můžete pokecat o tom, co kdo zažil. A užili jste si víkend? V Kroměříži včera dávali čau prázdninám, Jaroslav Uhlíř, kamarádi srdcovka, velká věc, no, kdo tam byl, tak může jenom potvrdit. V Brodě byl v sobotu první Augustfest, festival piva. Na to, že to byl první ročník, tak všichni byli samozřejmě zvědaví, spousta lidí, mraky lidí. A představte si, že třeba, to jsem se dozvěděl, že Skoti mají pivo, co má přes 60% alkoholu. Si dáš jedno a končíš na záchyce, že jo? No celý víkend bylo samozřejmě trnkobraní, největší tahák bez pochyby, Olympik, knedlíku sjedl vítěz Radim Dvořáček, ano, zase je to ten stejný, tentokrát jich dal 193 kusů, takže svůj rekord 228 knedlíků nepřekonal, ale i tak všechny strčil do kapsy. No a já jsem přímo z koncertu z vizovického trnkobraní volal jsem k nám do rádia.
1: Volám právě teďka do rádia a já jsem se tady domluvil s lidma, že ukážeme, že tady lidi jsou a že dneska si přišli užít to trnkobraní, jo, tak posloucháte. Kamarádi, jste tady?
0: To byl první moderátor, který volal ze svého koncertu někdy do rádia. No a jestli vy jste měli jiné zážitky, klidně o nich můžete napsat, kde jste byli, co jste dělali, ale hlavně, že jste si to užili. Další muzika pro vás, Hit Radio Zín, Señorita, Shawn Mendes a Camila Cabello. Hezké dopoledne.

0: podíváš.
1: Tak co? Chtěli byste tohleto naživo? Pokáč na Hitrádiu Zlín. Vytáhnou diáře, kamarádi. A budeme mít příležitost ve Zlínském kraji, nemusíme jezdit ani někam daleko. Vsetín 10. září, to je první město, kam byste se mohli podívat. A kdo by neměl 10. září čas, tak může počkat až na 20.11. do Kroměříže, kde právě Pokáč zahraje na výstavišti. No a další muzika ale je pro vás připravena, abyste si mohli užívat náležitě další hity, které pro vás pondělí dopoledne na Hitrádiu Zlín máme. Måneskin a Loneliest, anebo Rose a Bruno Mars. Pojďme na to. Přeji hezké dopoledne.
2: Já nový plot mám.
3: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelný. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenisazovice.cz.
6: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Hezky jsme si mohli zatrsat, doufám, že jste nevylili kafe. Třeba je to první, které si dneska v pondělí dáváte. Napřed námi už je další muzika Dario G a Sunshine, ale já musím říct, že nám dohrál Bruno Mars a on teď zkouší nový model koncertních vstupenek. No You Ticket. Prostě si koupíte lístek, ale neuvidíte ten koncert. Kam se hrabou vstupenky na setkání s vystupujícím, když jsme si jako říkali, to je docela drahý špás, ale našli se lidi, kteří to VIPčko prostě chtěli. A teďka se bude připlácet za to, že vůbec nějaké pódium uvidíte. Nevím, jak to sice jako udělají, jestli přehradí prostě část toho koncertního sálu, toho nějakého stadionu a někdo uvidí a někdo neuvidí, anebo vás nechají na záchodcích s nějakýma sluchátkama. Zajímavé. Posloucháte Hit Radio Zlín, hezké dopoledne.

0: Kdo bude slavit 770 let Slavičína teď o víkendu? Jasně, poetika, ale teďka jsme vám ji nabídli na Hitrádiu Zlín už takhle v pondělí. Tak co, kamarádi, rostou nebo nerostou? Já bych mohl říct, běžte se podívat do lesa, ale ne, pěkně seďte v práci, já vám to řeknu, nemusíte to zkoušet totiž ani odpoledne. Pořád to u nás vypadá, že je v lesech ve Zlínském kraji prostě sucho. Museli bychom jedině tak do Jeseníku, ale to už bude rychlejší si skočit třeba do obchodu, než jet na výpravu na sever. Čemu se ale teďka v lese daří, tak to jsou i podle lesníků prej ostružiny. Jenom jedno, jestli vyrazíte na lopeník nebo se projdete přes bunč. Je toho tolik, že toho tolik prej nebývalo, ostružiny a lískové ořechy. Tady je výhoda oproti houbám, že se nemůžete přehmátnout, že jo, nesníte prostě nic jedovatého. Teda doufám, že všichni vyplej ostružiny, to snad ano. Katy Perry, muzika, která vám zpříjemní další minuty vašeho dopoledne s Hitrádiem Zlín, anebo Avicii, už za malou chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Legendární hity švédské skupiny ABBA rozezní v pátek 5. září 2026 zámeckou zahradu v Holešově. Nezapomenutelné songy jako Dancing Queen, Mamma Mia nebo Waterloo v jedinečném symfonickém provedení Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů, Happy Band Orchestra a 4 zpěváků. Skvělá open air show pod širým nebem. Několik cenových kategorií od 650 do 1190 korun. Předprodej www.holešov.info.
4: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: posloucháte Hit Radio Zlína. Za mnou tady přiběhla kolegyně a říká, prosím tě, můžeš si to na chvilku stišit? Ne, nemůžu, prostě tohle musí být nahlas vždycky. Bára Purkertová už má připravené zprávy a budeme se bavit o tom, že v pátek už, kdo nestihl třeba zatmění slunce, by mohl vidět další nebeský úkaz. Bude to částečně zatmění měsíce. Více informací už za chvíli. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor si dejte, pokud byste jeli po D55 na trase Hulín Napajedla na 29. kilometru je odstavený náklaďák pro defekt. A večer, kdybyste byli na cestách dneska po 10. hodině mezi Starým Hrozenkovem a Starým Městem Napajedli, taky Frýdkem, Místkem a Ostravou, tak tady pojede nadměrný náklad, bude doprovázen samozřejmě vhodným vozidlem doprovodným, aby se něco nestalo, ale právě přejíždí v noci, aby nekomplikoval dopravu, protože má vážit 55 tun. Vaše dopravní info posílejte nebo pište hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Vyhrajte s Extrarentou Olvin Zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
9: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: Máme 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde ústřední komise pro sucho. Letos to bude poprvé. Řešit bude aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů. Podle portálu InterSucho je letos délka období s nedostatkem půdní vláhy rekordní. Na zhruba třetině území se její nedostatek vyskytuje už od začátku roku. Ve Vsetíně se dočasně uzavřely městské lázně. Bylo nutné vyměnit vzduchotechniku a tak budou teď asi 40 dnů mimo provoz. Hotovo by mělo být nejpozději do začátku října. Pracuje se ve všech třech podlažích a náklady dosáhnou částky kolem 12 milionů korun. Nebe opět nabídne jedinečnou podívanou. Tento pátek časně ráno budeme moci pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého našeho území. Nejlépe ho uvidí lidé na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi za jasného rozbřesku ještě nad obzorem. Úřadující mistr světa Formule 1 Brit Lando Norris vyhrál velkou cenu Nizozemska a získal druhý triumf za sebou. 26-letý pilot McLarenu porazil na trati v Zandvoortu o více než 11 sekund lídra šampionátu Itala Kimiho Antonelliho z Mercedesu.
0: Dneska máme počítat s tím, že bude svítit sluníčko, obloha by měla být polojasná až skoro jasná, k večeru má přibývat oblačnosti, ale dneska ten déšť nepřijde. 22 až 25 stupňů Celsia, taková budou dnešní maxima.
10: Hit Radio Zlín.
0: Pravda, už se nemůže dočkat muziky, tak vám nabízím rovnou na začátek této hodiny něco, u čeho si zatrsáte. Cyril a Stumbling.

0: Posloucháte Hydrádio Zlín, Adam Levin a Lockway na Hydrádio Zlín. Kamarádi, je tady týden, kterému se říká poslední. Tento týden byste doma měli postupně rodičové přejít na nějaký už režim, že možná i děti ráno budit. Máme před sebou poslední týden prázdnin. Máme začít zavádět pravidla, chodit spát dřív, než jsme byli celé prázdniny zvyklí. Můžeme si začít třeba chystat i nějaké školní věci, školní potřeby. No ale už i učitelé odložili plavky a připravují se. Nebo...
1: Ahoj Fildo, ještě se flákám, ale zítra nám to konečně začne. Říkám konečně schválně, protože už se fakt do práce těším. 2 měsíce být s dítětem doma není žádná sranda. A hlavně se těším, až si pořídím dobrou kávu a pěkně si uvařím v kabinetě.
0: Mně se Ondro líbilo, že tati a kde je Filda. Jako to děťátko tam zezadu. No ale já jsem ještě nečekaně zavolal druhému kamarádovi a ten fakt jako byl trošku zmatený.
2: Co pak?
0: Já jako zjišťuju, co dělají učitelé poslední týden prázdnin, víš?
2: Pracuju.
0: Slyším nadšení.
2: Ale jo, to jo, s čím mě voláš?
0: Já ti volám z rádia, já si to nahrávám.
2: Jedeme na team building, kde se vlastně budeme školit.
0: Slyšíte, jak přepnu, že? Dobrý den, dobrý.
2: S dětmi. A jenom kompletně učitelé, my máme 2 bloky vlastně školení, jeden je.
0: A já normálně jako monotónně tu informaci, protože jako já ti volám z rádia a nahrávám. My máme 2 týdny školení. Takže zdravíme všechny učitelé, vy co se připravujete, tak samozřejmě víte, jaké to je už teďka makat na tom, že za chvilku začíná školní rok a právě do těch kabinetů posílám další muziku. Ať ve školním roce nepotkáte nikoho, kdo by byl nafrněný. Barbora Poláková pro vás. A děkujeme za to, že jste si ty prázdniny užili a že zase se budete starat o ty naše děti.

0: Když vám zůstanou nějaké peníze z výplaty, co si prořídíte jako jenom tak pro radost? Ed Sheeran třeba urážlivé obrazy. Vyskočil, že si oblíbil prej nakupování obrazů, které šokují anebo lehce mohou být vulgární, takže nějaké sprosté titulky. Tak mít tolik nemovitostí, že jo, tak potřebujete něco dávat na zdi, ať to není takové holé. No ale taková Lady Gaga, kterou si dáme na Hit Radio Zlín za chvíli s hitovkou Hold My Hand, tak ta zase nakupovala věci po Michaelu Jacksonovi. No, každý prostě sbírá něco jiného.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína. Tisknu levně
7: CZ. Náplně hned.
8: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Od tanečních pecek až po něco, kde hraje i elektrická kytara. Takovéhle hity pro vás máme na Hit Radio Zine, aby vy jste měli to pondělí dopoledne super. Ať už teďka momentálně třeba kroutíte volantem, nebo sedíte v kanceláři, trošičku zesilte to rádio, protože pro vás budeme mít legendární Red Hot Chili Peppers a jejich pecku Can't Stop. Pojďme si to užít, posloucháte Hit Radio Zlín. Dívejte, jak to rozjedou, pojď.

0: Báječný Elton John, který teďka vychválil Adélu ze Slovenska, no, myslím si, že to bude velká star, určitě o ní ještě uslyšíme i na Hitrádiu Zlín, teď ale s Duou Lipou. Víkend, přátelé, šel prožít i na zimním stadionu, pokud máte doma malé hokejisty, no ale počasí bylo vyloženě fotbalové. V Suché Lozi se včera na Hodech hrálo proti Přečkovicím, místní slavnostně představili i novou hymnu, ale já jsem viděl, že hodně lidí bylo i ve Zlíně na stadionu, protože jak máte ty sociální sítě, že hnedka vám tam vyskokuje, tam ten tam byl s rodinkou a čveče, nevím, jestli ze stránek záměrně zmizela tabulka, ale prostě tam není. Není tam tabulka Šance ligy. Ani tentokrát Ševcům nepřálo štěstíčko. A teďka to máme, prosím vás, jako malé děti, jak to říkají. No ale Slovácko taky prohrálo. To v neděli zase zajede do Plzně. Ševci v sobotu pojedou zkusit brněnský Trávník. Hoši, už by to chtělo tu smůlu prolomit. Tak já posílám muziku, aby se zlomila to neštěstí počáteční na začátku sezóny. A bude to Miles Smith a Nice to Meet You. Už za chvíli. Nebo Adele a Skyfall.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Ty sbory na konci, že jo, to byla nádhera. Bára Purkatová má připravené zprávy, ve kterých vám prozradíme, že vláda dneska bude projednávat změny v penzijním spoření. Více už za chvíli. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor na D55, se tady stojí na 29. kilometru porouchané vozidlo, je tady pro defekt odstavený nákladák, momentálně jezdíme bez nehod. Kdyby vy jste cokoliv na cestách potkali, vaše dopravní info můžete vyřešit tak, že napíšete nebo pošlete hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
6: Zahradnictví Slunečnice. Stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice. S láskou vypěstováno.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: 11 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné dopoledne. Vláda dnes projedná změny v penzijním spoření. Podle návrhu zákona by se měla pro mladé klienty od příštího roku zvýšit podpora. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Rezort financí předpokládá, že změna umožní efektivnější zhodnocování peněz. Pacienti i návštěvy v bohumínské nemocnici snáze zaparkují. Radnice totiž v areálu městského špitálu ve Starém Bohumíně otevřela nové parkoviště. Nabídne místo pro více než 80 osobních vozidel a parkování bude celý den zdarma. Stavba stála zhruba 16 milionů korun a trvala půl roku. Čeští hasiči opět pomáhají v zahraničí. O víkendu odletěly dva české vrtulníky do Srbska. Jde o stroje soukromého provozovatele, které jsou vybavené velkokapacitními bambivaky. V zemi pomáhají hasit požáry v chráněné přírodní rezervaci nedaleko Bělehradu. Dvě české posádky se dnes v úvodní den představí na světovém šampionátu ve veslování v Amsterdamu. Rozjížďky čekají i hlavní naděje výpravy Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantrůčkovou, které letos ovládly celkové hodnocení světového poháru. Do akce půjde také dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil.
0: Teploty velice příjemné, ty už měříme kolem 20 stupňů, dnešní maxima na 25 se mají zastavit a očekáváme polojasnou oblohu, prostě hezký další letní den.
7: Hit Radio Zlín.
0: A i když není takové vedro na koupání zrovna, tak já vás vykoupu v muzice. Coldplay, Rehab, Jay-Z, spousta muziky.

klasika, že jo? Jay-Z a Mr. Hudson, Forever Young na Hitrádiu Zlín. Možná jste si teďka taky zpívali, jo, jo, kdybych byl tak mlád, no jo. A člověk pak, když stárne, má povinnosti a třeba když se stanete rodiči, tak už řešíte takové věci, jako jsou školní povinnosti, že jo? Nejenom sešity a pastelky je potřeba dětem pořídit, ale nezapomeňte také dětem, co dojíždí, koupit i jízdenky, případně pohledat takové ty slevové kartičky a podobně. A že takových z vesnici. A nemusíme chodit zrovna daleko, můžete bydlet i přímo třeba ve Zlíně. Dopravní podnik teďka láká na svůj e-shop a připomíná, že už se dá nakupovat ty jízdenky online a před začátkem školního roku právě jízdenky můžete pořídit jenom pár kliknutími na mobilu nebo v počítači. Podle mě to ale ztrácí to kouzlo, které si já pamatuju, když jsem jako chodil do školy a potřeboval jsem si ve Zlíně v dopravním podniku koupit ten kuponek, že tam stála na začátku roku ta fronta, všichni měnili ty fotky, že jo, se škrabávalo se to z dalších průkazek, které jste třeba měli na brigádě. To bylo něco a potom jste se dostali k tomu okýnku a oni vám řekli, kolik to stojí, a vy jste zase zjistili, že máte míň, než jste měli mít. Takováhle věc už se vám prostě nestane. Na internetu jenom kliknete a uvidíte to. A co ty prodavačky, že jo? No, posíláme všem, kteří cestují teďka hromadnou dopravou, další muziku. Last Good Night a Pictures of You z Hitrádia Zlín. Hezké dopo.

0: Muzika tak, aby to hezky dopoledne šlapalo. V pondělí posloucháte Hit Radio Zlín. No a i tenhle ten týden čekají zlínské brany přípravná utkání, a protože Hit Radio Zlín bylo vždycky parťákem zlínského hokeje, tak už zítra přivítáme v naší odpolední show Petra Holíka, což je kapitán našeho zlínského klubu. Po 15. hodině si s Pavlem a Šárkou popovídají o tom, co je vlastně nového v kabině, jak jdou přípravy na novou sezónu, a dozvíte se prostě takové ty zákulisní špeky. Tak zítra od 15. hodin zase povídání o zlínském hokeji. Tentokrát to bude a začínáme s Petrem Holíkem. Poslouchejte tedy zítra. Ale co nás čeká v následujících minutách, to je zase skvělá muzika. Na co se můžete těšit? Na kytarovku od Simple Plan a jejich Untitled, a nebo takovou tu, která vás rozhýbe, a to je Taylor Swift a Shake It Off. Už za chvíli na Hit Radio Zlín.
1: Kamenictví Gerhardt. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhardt ve Zlíně 777-144-177 www.gerhardt.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku.

0: zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
1: Každý gól. Každá emoce. Každý potlesk. To všechno dává hokeji smysl. Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly. Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff. Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
2: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
5: Náplně hned.
6: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Zavrtět boky můžete i po půl dvanácté. Taylor Swift a Shake It Off na Hit Radio Zine. A kdybyste si chtěli zaspomínat na hity minulé, což tenhle ten už taky nějakou dobu hrajeme, ale kdybyste chtěli ještě dál do historie, tak o to jsou tady dekády, které hrajeme každý večer od 18 hodin na Hit Radio Classic. Stačí prostě ladit Hit Radio Zine a tam budete mít pecky, jako je třeba tahleta Gigi D'Agostino. Lákačka na večer v 18 to nejlepší z 80, 90 a milénia.

0: things that I've got.
1: Tolik energie v jedné skladbě a i takový klid neskutečné. Benson Boone a Beautiful Things. Vy posloucháte Hit Radio Zlín. Za 5 minut bude 11:45. A běžně lidi, když navštíví nějaké zajímavé místo, tak maximálně nechají vzkaz a podpis v návštěvní knize. Ale v Baťovém mrakodrapu se našli takový, co třeba zničili sedátko ve výtahu, aby po nich něco zůstalo. Urvali prkínko na toaletě, prorazili dveře, ano, i to se tam stalo, poničili historické židle, nebo třeba poškodili dalekohledy na vyhlídce, a nebo vyrili geometrické tvary, takové nevhodné geometrické obrazce, do obložení výtahu do páternostru. No ale... Tím je konec, už nějakou dobu, ono stačilo přidat bezpečnostní rámy a kamery. Od té doby ve Zlínské 21 se nic hrozného nestalo, maximálně něco, co jakoby nechtě, a tím pádem by se dalo to přebrat na domácnost, že jestli vám děti doma zlobí, tak nemusíte k žádnému odborníkovi anebo to řešit nějak speciálně. Stačí prostě jenom přidat pár kamer a bezpečnostní rámy. A nebo jim pouštět nahlas skvělou muziku a říkat, tohle nás formovalo, jako třeba za chvilinku Činesky a písnička, která je taková ze života. Selhání. Hezké dopoledne.
2: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nýtky jedině ve Slušovicích u Dostihovky.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýsalon.cz.
5: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenisazovice.cz.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším.
8: Mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
10: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
11: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
14: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
15: Tahle část roku, asi se shodneme, má jedno společné pravidlo, a to, že cuketám neutečeš. Tak schválně, kolikrát se vám už někdo snažil nacpat letos cuketu? Co to by, Davide?
16: No, minimálně 10krát určitě.
15: Povedlo se?
16: Tak já vždycky řeknu, že to vezmu domů, no a ono to tam potom okorá a vyhodím to.
15: Takže ty to vezmeš, jako, že nechceš toho druhého zklamat, takže to vezmeš a pak to vyhodíš.
16: Přesně tak, si udělat radost.
15: Já jsem teda se snažil odmítat, samozřejmě slušně, ale já jsem tuhle hru taky prohrál. I přesto jsem si domů dvě dovez, protože největší past je za mě odmítnout cuketu od tchyně. Asi se shodneme na tom, že cuketa není zelenina, že cuketa je regulární štafetový kolik.
14: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michal.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pokračují opravy silnice v Hošťálkové. Ještě tento týden tam jezdíme střídavě na semafor. Stejně to platí i v úseku Horní Lapač Žabárna. I tam by měly práce skončit do startu nového školního roku. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Ode dneška do 4. října je možné si objednávat 3měsíční státní dluhopisy z druhé emise tzv. Dluhopisů republiky. A to prostřednictvím elektronického majetkového účtu nebo na pobočkách ČSOB. Lidé mohou nakoupit obligace za maximálně 3 miliony korun a zaplatit do 13. října. Na mostě Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 proběhla o víkendu zatěžovací zkouška. O nadcházejícím víkendu bude doprava převedena na hotovou část mostu ve směru na Prahu. Jaká omezení to přinese, doplní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drklová.
4: Z tohoto důvodu bude od soboty 29. srpna od 11 hodin do neděle 30. srpna do 11 hodin omezen provoz. Doprava pak bude zachována v režimu 2+2. Následně zahájíme opravu druhé části mostu směrem na Brno.
3: Po kompletně upravené Šmejkalce se projedeme až příští rok v červenci. El Niño se rozvíjí neobvykle rychle a může se stát nejsilnějším v živé paměti. Teploty v Pacifiku už výrazně překračují normál a modely očekávají další oteplování. Mimořádně silný jev může v příštích měsících ovlivnit počasí po celém světě a rok 2027 poslat k novému teplotnímu rekordu. Teď se ještě podíváme k nám.
5: NASA proslavila fotku z Valašska. Úřad pro letectví a vesmír zveřejnil jako astronomický snímek dne fotku astronoma Jakuba Koukala z hvězdárny ve Valašském Mezříčí. Jde o jedno z nejuznávanějších ocenění tohoto typu po celém světě. Snímek, nazvaný Většinou Perseidy, ukazuje celooblohový časozběrný záznam, na kterém je přes 1700 meteorů.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
5: Až do večera bude na východě Moravy slunečno s teplotami 22 až 25 stupňů. V noci se zatáhne a zítra ráno nám místy zaprší. Zítřejší maxima budou podobné.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, krásné poledne, 2:12. Dobrou chuť k obědu, s vámi už Kateřina Pechová a před námi srdcovky. Opět dneska teda extrémně nabité. George Michael, jo, Spáňa, taky Roxette, taky Boo Radley s jejich nejslavnějším songem. No ale celé to otevře Mia. Song Paper Planes z roku 2007. Extrémně nakažlivý rytmus, chytlavý refrén, zvuky výstřelů. Teď už asi určitě víte, co je to za song. Proslavil se nejvíc díky tomu, že se stal oficiálním soundtrackem Milionáře z Chatrče. Tak co, jste ready? První dnešní srdcovka.
0: Hit Radio Zlín.
1: Mia a Paper Planes. Hezké pondělí.

0: Mia a Paper Planes. Posloucháte Hit Radio, tohle byla první dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No, budeme pokračovat. Před námi je nejúspěšnější single britské kapely The Boo Radleys. Song z roku 95, který do dneška definuje éru Britpopu 90. let. Mimochodem, celý ten text songu Wake Up Boo je o kontrastu dvou typů raných lidí. Schválně se u toho můžete vrátit do svého vlastního rána. Vypravěč je plný energie, vítá ráno, slunce, jo, takový ten optimismus. No a Boo, ta druhá strana, je kamarád, který je pesimistický, nechce vstávat a raději by zůstal v posteli. Tak co, najdete se tam? Boo Radleys a Wake Up Boo. Právě teď do vašich uší z Hit Radio.

0: Touha po klidu, lásce a bezpečí v náruči milované osoby. To je song Milk and Toast and Honey z roku 2001 z dílny Roxette.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, dáváme si spolu dnešní srdcovky. A teď se vrátíme ještě o kousek zpátky, konkrétně do roku 93, a to k eurodancovému hitu Pozors od italské zpěvačky Spáňa. Určitě ji znáte, její slavnější song se jmenuje Call Me, jo? Ale i song I Always Dream About You má rozhodně v historii hudby své místo. Je to takové vyznání. Opravdu song, kdy tomu druhému chcete říct, že víte, že je to ten pravý. Že na něj neustále musíte myslet. Pokud někoho takového máte, tak teď je ta příležitost mu to třeba napsat, jo? Říct mu to. I Always Dream About You.

0: Mistrovská kombinace popu, rock'n'rollu a rockabilly. To je George Michael a Fate v éteru Hit Rádia.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Hele, ten song je tak geniální. Ten totiž v podstatě vznikl v době, kdy George Michael odcházel z Wham. Určitě znáte, že jo, když ještě fungoval tady v tom duu. No a tenhle single z něj udělal globální superstar. Na začátku je dokonce slyšet, jak tam hraje ještě úvod vlastně songu Freedom, který udělal ještě jako Wham. Neskutečná práce. Neskutečná práce, fantastická srdcovka. No ale pozor, to je téměř všechno. Jo. Ale jedna srdcovka nám chybí, jedna jediná, a to ta vaše. Ano, právě teď je ten čas. Vemte telefony, pojďte mi napsat 777-937-777. Chci slyšet, jaká je ta vaše srdcovka. A hlavně, proč je to srdcovka? Je to proto, že vám prostě jenom zvedne náladu? Nebo vás třeba donutí jít něco dělat? No nebo vás třeba vrací na nějaké místo, do nějaké vzpomínky? Jaká je ta vaše srdcovka? Napište, jednu z nich si už za chvilku dáme. No a do té doby třeba Linkin Park nebo Kateřina Marie Tichá.
1: Legendární hity švédské skupiny ABBA rozezní v pátek 5. září 2026 zámeckou zahradu v Holešově. Nezapomenutelné songy jako Dancing Queen, Mamma Mia nebo Waterloo v jedinečném symfonickém provedení zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, Happy Band Orchestra a 4 zpěváků. Skvělá open air show pod širým nebem. Několik cenových kategorií od 650 do 1190 korun. Předprodej www.holešov.info.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelný. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.

0: připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši

0: Kateřina Marie Tichá právě teď na Hit Rádiu. Hezké poledne.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A je čas na poslední srdcovku, tu vaší. Je vždycky hrozně těžký vybrat jenom jednu, ale hele, máme na to celý týden. Každopádně dneska je to srdcovka od Iris. Ta píše, bude to rok 2003. Mandy od Westlife je píseň moje a mého manžela. Při téhle písni jsem si už byla 100% jistá, že s tímhle chlapem chci být. Náš první tanec a od té doby spolu tancujeme 23 let. To je strašně hezký. Strašně hezký a pojďme si říct, že Westlife a jejich Mandy, to je tak ultimátní romantiárna, že prostě u toho se nejde nezamilovat, jo? Tak opatrně, kdo teď stojí poblíž vás, možná spolu budete taky přes 20 let. Westlife a Mandy jako poslední dnešní srdcovka.

0: David, Next Summer v éteru Hit Radio. No a čo, taky už jste zase vytáhli mikiny, svetry, možná i teplé ponožky. Já jsem, přiznám, už jsem v pátek večer měla teplý ponožky na sobě. Jo, jo, jo, je to tak. Ode dneška se do Česka vrací ráno podzimní teploty. Někde bylo i pod 10 nad 0. Což jako pokud vycházíte z domu brzy ráno, tak prostě to znamená, že klasicky na cibuli, že jo? Ráno vrstvy, odpoledne si to nesete v ruce. Klasika, to je jaro a podzim. Tak sice se mají v září ještě vrátit tropické teploty, jo? Ale teď budeme muset chvilku zase fungovat takhle, no? Tak jako napůl, jo? Zvládněte to dilema u toho šatníku, já vám věřím, že se s tím zvládnete poradit. A na co u toho myslete? Že když ráno vlezete na ten krásný čerstvý vzduch, že je to prostě boží. Zima, nezima, čerstvý vzduch je skvělý.
1: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím blízko, tak si spíš.
0: Skvělý bude i náš další soundtrack. Ano, bojujeme za lepší pondělí. Poetika, Imagine Dragons nebo Wiz Khalifa, tak buďte s námi.
1: Hit Radio.
2: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Vyhrajte s Extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o 3x cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
7: Prázdniny končí škola, voláz, Lidl, výbava z brusu, nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
8: pak hrnky,
7: flešky, kufříky, vyměním za kuponky,
8: škola volá.
6: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
9: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Sommerfeld na Hit Radio těsně před 13. hodinou. Za chvilku Miles Smith nebo One Direction, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Nehoda se řeší na cestě z Vizovic na Vsetín. V Lutonině se srazila 3 auta, projet se kolem toho dá. Srážka 2 nákladních aut pak komplikuje dopravu za Vrběticemi směrem na Slavičín. I tam se dá projet. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Začátek školního roku znamená větší riziko nehod u škol. V září a říjnu se jich stane o desetinu více, než je měsíční průměr v průběhu celého roku. Podle analýzy portálu nehod se kolize nejčastěji stávají kolem 15. hodiny, kdy se děti rozcházejí domů. Portál analyzoval nehody, které se staly od roku 2010 do loňska a staly se v okruhu 100 metrů kolem mateřinek a základních škol. Už 200 tisíc cestujících hodnotilo svoji jízdu vlakem. Tuto možnost máme stále v aplikaci Můj vlak. Podle dosavadních dat spokojenost roste. Co k tomu přispívá, nastíní mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
12: K rostoucí spokojenosti přispívá především rozsáhlá obnova a modernizace vozidlového parku a pokračující zvyšování kvality služeb. České dráhy v posledních letech uvedly do provozu stovky nových nebo modernizovaných vlaků a investují také do digitálních služeb, které zákazníkům usnadňují cestování.
11: Cestující si nejvíce pochvalují nákup jízdenek, ten hodnotí průměrnou známkou 4,7 z 5. Česko usiluje o rychlé rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu. Na výroční poradě českých velvyslanců to dnes řekl premiér Andrej Babiš. Zároveň se vyslovil i pro začlenění zemí z tohoto regionu do schengenského prostoru. A to bez ohledu na to, zda tyto státy budou členy unie. Teď se podíváme k nám.
1: Budova 34 v Baťovském areálu ve Zlíně by mohla být nahrubo zbourána do konce tohoto týdne. Práce postupují podle plánu. Ze zbylého východního křídla stojí už jen asi čtvrtina. Dnes je kontrolní den, kdy postup vyhodnotí demoliční firma, statik i zástupci firmy Cream. Z budovy by mělo zbýt odhadem 140 tisíc tun suti.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Dál nás čeká slunečnost maximy do 25. Zítra dopoledne počítejme na východě Moravy s občasnými přeháňkami. Později bude oblačno s teplotami 21 až 24.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 13. hodině, takový jazykolam na pondělí. Doufám, že zvládáte ideálně s úsměvem. A i když jsou pondělky těžký, tak s těmi nejlepšími hity je to vždycky o něco snazší. Miles Smith právě teď.

Natasha Bedingfield s námi na Hitrádiu. Hezké odpoledne. Piráti silnic, to je smetánka. Jo, teď tady máme adepta možná na nejlepšího piráta silnic tohoto roku, protože už jednou za to byl dokonce ve vězení. Jo, protože ujížděl policistům a na závěr to projel dětským hřištěm. Tleskáme. No, očividně se nepoučil ani trošku, dokonce ani pokora. Jo, tam mu asi vyletla z okénka při rychlé jízdě, protože teďkon ho chtěla zastavit policejní hlídka a on se jim jal znova ujíždět, protože neměl za volantem co dělat v té době, že jo. Každopádně, co se mi na tom příběhu líbí nejvíc, je to, že on se u soudu bránil, prosím pěkně, tím, že je závodník. Takže není fér, aby za ujíždění policii byl trestaný, protože má prostě rychlou reakční tu dobu a prostě on musí ujíždět, on to má v DNA. To je stejná logika, jako přijde třeba zahradník a říká, ale já to můžu trhat cizím lidem kytky ze zahrady, jsem zahradník, jo? Nebo třeba takový zloděj profesionální, si to vemte. Tak ten prostě přijde a řekne, ale já jsem zloděj, já krást můžu. Nebo třeba já bych mohla přijít a říct, ale já mám jenom 160 cm, já nemůžu platit takový vysoký ceny. No, touhle logikou nám projde úplně všechno. Ed Sheeran, Photograph, právě

0: Dragon Bowman dohrává na Hit Radio. Krásné odpoledne všem. No a pozor, pozor, pozor, pozor. Dámy a pánové, čeká nás nádherná událost tady v Česku, tady v Praze. Čeští tenisté totiž odehrají druhé kolo kvalifikace Davis Cupu proti Americe v O2 aréně. Utkání proběhne 18. a 19. září, hrát se bude na tvrdém povrchu. No a hlavně se to k nám vrací po dlouhých 13 letech. Jo, naposledy se tady takovýhle zápas odehrál v roce 2013, kdy jsme porazili v semifinále Argentinu 3-2. Později jsme celý ten turnaj vyhráli, získali druhý titul po sobě, protože prostě tenis nám jde očividně, jo? Nebo minimálně našim tenistům určitě. V roli jedné z opor byl tehdy Berdych, který je dneska v pozici kapitána, takže to nemůže dopadnout špatně, jo? To prostě je úplně jasný. Naposledy jsme se s Amerikou takhle utkali loni, což jsme taky vyhráli, takže si myslím, že máme velké šance. Prostě tenisový svátek na dosah ruky. Lístky jsou v prodeji a myslím si, že tohle bude tak unikátní podívaná, hlavně to konečně budete mít fakt jako před sebou, jo, ne v televizi, ne z vyprávění, ale přímo být na místě je podle mě úžasná možnost. Tak na to mrkněte, protože Davis Cup se pomalu, ale jistě blíží, připomínám, už 18. a 19. září. No a Evě bylo taky tehdy 13, měl jsi mě vůbec rád už za malou chvíli.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to

0: se vyplatí.
1: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
5: tisku levně CZ.
6: Náplně hned.

0: připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná, sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu, cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
1: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Tak co, zaspívali jste si? Pánové, nestýďte se. Eva Farná na Hit Rádiu, krásné odpoledne všem. Jo, to se prostě nedá nespívat. No a takový songy nás čekají i dneska večer, jo, protože takový songy vám prokazatelně zlepšují náladu. No a nás dneska opět od 6 hodin čeká Hit Rádio Klasik. To znamená, že opět budeme proplouvat historií společně s hudbou a čekají nás songy, který 100% znáte a 100% vás to nenechá v klidu. Třeba takový Break My Stride, jo. To je prostě skvělá věc. No a pak si natáhneme elastiáky, dáme si s Irene Cara pěkně Flashdance a abyste na to byli ready, tak teď míříme do roku 1994. Two Brothers on the Fourth Floor. Dreams will come alive.

0: End of beginning na DJ O. Posloucháte Hit Radio a kamarádi, tento týden naposled.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, k létu patří cestování a letos taky epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen a my už víme, že pátky patří výhrám. Tento pátek naposledy máte možnost si tak před víkendem nabít tankkartu Easy a to klidně až na 10 tisíc korun. Je to tak, 10 jednoduchých otázek. Za každou správnou odpověď vám na kartu přistane 1000 korun. 10 správných odpovědí, 10 tisíc na kartě. Takhle jednoduchý to je. Navíc odpovědi jsou číslice 1 až 10. Neopakujou se, no, takže s každou správnou odpovědí jste blíž tomu naprostýmu topu 10 tisíc korun na tankkartě Easy. Navíc na čerpacích stanicích Orlen to není jenom o tom, že natankujete, ale dáte si tam i něco dobrýho. A všichni víme, že jasně, řízek z domova, super, ale když si pak po cestě dáte takový párek v rohlíku třeba, najednou je to cestování mnohem příjemnější. Tak nezapomeňte, tenhle pátek soutěžíme naposledy.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi!
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: Alex Warren na Hitrádiu těsně před 14. Za chvilku divoký byl nebo Bruno Mars. Teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pokračují opravy silnice v Hošťálkové. Ještě tento týden tam jezdíme střídavě na semafor. Stejně to platí i v úseku Horní Lapač Žabárna. I tam by měly práce skončit do startu nového školního roku. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Pršném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Pršné. Naše barvy, vaše radost.
5: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V Česku by mělo být méně míst bez mobilního signálu. Operátoři mají nově pokrýt až 600 takzvaných bílých míst, tedy dvakrát více, než se původně plánovalo. Na co dalšího se zaměří, popisuje mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Blahová.
13: Do 1. července 2036 mají operátoři zajistit a následně udržovat pokrytí železničních koridorů na trasách Praha, Pardubice, Česká Třebová, Olomouc, Přerov, Ostrava, Bohumín a Česká Třebová, Brno.
12: Jejich dalším úkolem je zajistit pokrytí i v krizových situacích, například při výpadku proudu. Odpolední schůzka ústřední komise pro sucho bude informační. Jednat se na ní má mimo jiné o případných povodních. Komise bude řešit aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů, kde hejtmani kvůli suchu preventivně svolávají krajské komise. Tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posouvá na 6. místo. Jde o její nejlepší umístění v kariéře. Wimbledonská vítězka je o jednu pozici před Karolínou Muchovou a životní maximum si vylepšila také Sara Bejlek, která je po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati na 29. místě. Teď ještě pohled k nám.
1: NASA proslavila fotku z Valašska. Úřad pro letectví a vesmír zveřejnil jako astronomický snímek dne fotku astronoma Jakuba Koukala z hvězdárny ve Valašském Mezříčí. Jde o jedno z nejuznávanějších ocenění tohoto typu po celém světě. Snímek, nazvaný Většinou Perseidy, ukazuje celooblohový časozběrný záznam, na kterém je přes 1700 meteorů.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Až do večera bude na východě Moravy slunečno s teplotami 22 až 25 stupňů. V noci se zatáhne a zítra ráno nám místy zaprší. Zítřejší maxima budou podobná jako dnes.
0: Krásné odpoledne, 2:14 s vámi stále Kateřina Pechová. Samozřejmě ty nejlepší hity. Za chvilku divokej byl. Ale teď král romantiku Bruno Mars, Just the way you are. Jdeme na to.

No prostě romantika. Bruno Mars, Just the way you are. Posloucháte Hit Radio a Hit Čas. Pravda nebo bullshit? To samozřejmě rozhodnete vy, jo? Je to jenom na vás. A máme tady, prosím vás, poměrně zásadní tvrzení, že opravdová přátelství máme obvykle pouze mezi 3 a 5. Víc nemáme kamarádů? Ne, ne, těch pravých určitě ne. Podle výzkumu jeden pán Dunbar, jo, vědec, zkoumal sociální vztahy. S tím, že lidi údajně můžou zvládnout až 150 smysluplných sociálních vztahů. Přitomž to přátelství prostě vyžaduje časovou investici, pocit naplnění. No a tak se prostě stává, že těch opravdových přátel máme míň. 3 až 5 maximálně. A tak mě zajímá, je tohle podle vás pravda, nebo je to bullshit a vy máte na každém prstu těch kámošů 12? Schválně, pojďte mi napsat 777-937-777, jak to s tím přátelstvím máte vy, a prosím vás, nutně potřebuji, abyste přidali informaci, kde jste k těm kamarádům přišli. Jestli třeba ještě ze školky, jsou to pracovní kámoši, nebo jste se potkali jen tak na ulici. Dejte vědět, jak to máte s přátelstvím vy. Jen ty své kámoše napráskejte. Těším se na vaše zprávy a hlasovky na WhatsAppu a posílám další hity.

Taylor Swift s námi na Hit Radio. A vypadá to, že tentokrát dáme vědcům za pravdu, protože tady řešíme pravda nebo bullshit. Lidi mají pouze 3 až 5 opravdových přátelství. Navíc prostě nemáme kapacitu. Hlavně jich víc nepotřebujeme, že jo? Hela píše, mám 4 kamarádky, ale opravdu kamarádky. A s jednou trvá přátelství 31 let a ty další 12 let. A i když si každý den nenapíšeme, víme jedna o druhé a víme, že kdyby bylo potřeba, jsme tady pro sebe. A to je prostě ten naprostej základ. Je to tak, David píše, já mám přesně 3 kamarády. Jsou to kámoši, na který se fakt můžu spolehnout. Pomáháme si. Naše ženy moc nadšený nejsou, protože si pomáháme a většinou ta práce trvá 3x tak dlouho, ale pro nás je to skvělý. Jo, pánský přátelství jsou ještě hodně specifický. Ano, ano. Každopádně, Davide, gratuluju, protože to je skvělý. To je přesně to, co lidi potřebujou. A Martina tady píše, já mám jednu z dětství, byli jsme sousedky a už nám to zůstalo. A 3 mám z práce. Tam si to prostě sedlo, protože jak spolu nadáváte na šéfa, tak vás to zblíží. Je to tak, nic není silnějšího, než nesnášet stejného člověka. My to máme v práci, prosím vás, úplně stejně. Pište dál na 777-937-777. Souhlasíte s tím, že člověk má prostě 3 až 5 opravdových přátel a je to skvělý, nebo je to bullshit? Co bullshit opravdu není, to je další song před námi. Michael Jackson, Black or White.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio, je čas to rozseknout. Pravda nebo bullshit? Dospělí lidé mají mezi 3 až 5 opravdovými přáteli. Tak z toho, co jsme si tu napsali, to vypadá, že se na tomhle shodneme. Že většinou těch opravdových máme opravdu jenom pár. Jana píše, mám jednu opravdovou přítelkyni 18 let. Nikdy mě nezradila. Potom mám 2 kamarádky a ty mám ve svých sestrách. To je strašně hezký. Jo, ta rodina i tam to občas funguje. To potvrzuje i Štěpánka, ta píše, mé 2 nejky, jak se dneska říká, jsem poznala před 16 lety v práci a naše přátelství trvá dodnes. Ovšem tou mou nejvěrnější a nejbližší přítelkyní je má maminka. A to je nejvíc, co si může člověk přát. Je to úplně přesně tak, takže shodneme se, jo, nezapomeňte o svá přátelství pečovat a uzavřela bych to zprávou od Hanky. Pravý přítel je ten, který, když mu zavoláš ve 2 ráno, tak tě pečlivě vyslechne a nepoloží telefon. Pár takových mám, děkuju za ně. Takže dámy a pánové, víte, co budeme dělat dneska ve 2? Testovat kamarády. I'm coming home, I'm coming back down tonight. No, běžte jim teď napsat, že je máte rádi. Jo, za chvilku Purple Disco Machine nebo Linkin Park, tak buďte s námi.
1: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
2: Je! Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Každý gól. Každá emoce. Každý potlesk.
9: To všechno dává hokeji smysl.
8: Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly.
10: Kup si permici na beranizlín.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff.
11: Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
12: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu

0: připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Tahle část roku, asi se shodneme, má jedno společné pravidlo, a to, že cuketám neutečeš. Tak schválně, kolikrát se vám už někdo snažil nacpat letos cuketu? Co to by, Davide?
3: No, minimálně 10krát určitě.
2: Povedlo se?
4: Tak já vždycky řeknu, že to vezmu domů, no a ono to tam potom okorá a vyhodíme to.
2: Takže ty to vezmeš, jako, že nechceš toho druhého zklamat, takže to vezmeš a pak to vyhodíš.
3: Přesně tak, si udělat radost.
2: Já jsem teda se snažil odmítat, samozřejmě slušně, ale já jsem tuhle hru taky prohrál. I přesto jsem si domů dvě dovez, protože největší past je za mě odmítnout cuketu od tchyně. Asi se shodneme na tom, že cuketa není zelenina, že cuketa je regulární štafetový kolik.
1: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Linkin Park v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A mrkněte se do telefonu, kolik tam máte fotek z dovolený? Prosím vás, na dovolené stačí podle odborníků udělat maximálně 50 fotek. Jinak si fotky neužijí ani ti, kterým je budete ukazovat, a vlastně ani vy sami, jo. Protože po 50. fotce kámošů už se těšíte, aby to prohlížení skončilo, a po té 150. abyste si je nikdy nezačali prohlížet. A upřímně, díváte se někdy na ty fotky? Jakože, jako sedíte a úplně řeknete, tak se podívám, co jsem jedla v úterý na dovči. Já si spíš ne, že jo. Já se třeba pamatuju, že jsme byli na Plitvických jezerech a před náma šla paní a ta si celou tu trasu, ale úplně celou, včetně toho, že záběry na nohy, jak jde, celou tu trasu si natáčela. Třeba 4 hodiny v kuse. Za mě jediná varianta. Ona to pak prostě pouští lidem, který chce za něco potrestat. Dá jim do očí párátka a nutí je se na to dívat pořád dokola a dokola a dokola. Tak netýrejte svoje kamarády, prosím, jo? Připomínka, že je stále léto. Ego a Robert Burian, žijeme len raz, takže ruky hore.

0: Shakira v éteru Hit Rádia, hezké odpoledne, za chvilku 3 hodiny, já se s vámi prozatím loučím, uslyšíme se ještě večer u Hit Rádia Klasik, no a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Ať ten den zatím máte úplně jakýkoliv, jo? Šéf vás štve, křičí, něco se nestíhá, hrozně moc práce, děcka něco chcou. V poklidu, protože od toho je tady odpolední show.
3: Jasně, my jsme v tom totiž s vámi, my to máme taky na prd, taky na nás křičel šéf a taky mě štvali děti ráno, to zvládnem.
2: Tak se tady chytem za ruky společně a půjdeme spolu do odpolední show.
4: Legendární hity švédské skupiny ABBA rozezní v pátek 5. září 2026 zámeckou zahradu v Holešově. Nezapomenutelné songy jako Dancing Queen, Mamma Mia nebo Waterloo v jedinečném symfonickém provedení zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, Happy Band Orchestra a 4 zpěváků. Skvělá open-air show pod širým nebem. Několik cenových kategorií od 650 do 1190 korun. Předprodej www.holešov.info.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Hit Radio. Hit Radio. Bring the action.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, aktuálně teda nevidím žádné komplikace, měli bychom jezdit úplně bez problému, tak já hlavně přeju na cesty, ať jezdíte bez problému dál, ať nám ten klid vydrží, no a kdyby cokoliv nového, tak 601 13 13 05.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
2: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Byt 3+KK v Bariánských lázních Ušovicích za 4 590 000, byt 3+1 v Chodově na Sokolovsku za 1 990 000, byt 3+1 v Novém Boru na Českolipsku za 3 200 000, rodinný dům v obci Žihle, Plzeň Sever za 3 miliony, ale v Rusavi na Kroměřížsku za 3 215 480 korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Minimální mzda opět o něco naroste. Dohodla se na tom vláda se zástupci odborů a zaměstnavatelů. Od příštího roku bude nejnižší možný výdělek 24 900 korun. Odbory by si přáli vyšší růst. Poukazují na to, že Česko má jednu z nejnižších minimálních mezd v celé Unii. Od neděle se nám rozšíří spojení se Slovenskem. Začne jezdit nová autobusová linka ze Zlína přes Luhačovice a Uherský Brod do Trenčína. A navíc se můžeme svést jednoduše s aplikací Fertik. Potvrzuje to náměstek hejtmana Zlínského kraje Radek Doležel.
9: Umožní používat aplikaci Fertik s tím, že dostanete se do Trenčína, kde můžete přestoupit na vlak, a na Slovensku už vlaky jezdí také na Fertik. Takže vy se vlastně dostanete teď díky Fertiku třeba do Košic bez nějakého problému.
8: Nová linka Zlín-Trenčín bude jezdit 4x denně v obou směrech. Situace pro houbaře se před koncem letních prázdnin zatím nezlepšila. Podle mykologů houby stále prakticky nerostou. Určitou naději nám ale dávají srážky z minulého týdne. Pokud se teď přidají další deště, což by v příštích dnech měli, mohly by se zhruba za týden v lesích objevit žampiony nebo bedly. Teprve po nich snad i další druhy. Hokejovou reprezentaci do 20 let čeká tento týden zřejmě klíčová prověrka před mistrovstvím světa. Představí se na turnaji ve Finsku a trenéři budou mít k dispozici prakticky všechny hráče působící v zámořských soutěžích, kteří potom budou chybět na listopadové generálce. Šampionát se bude hrát na přelomu roku v Kanadě.
6: Počasí v pěti slovech.
0: A rosnička Šárkus?
8: Dneska slunce, zítra mraky, přehánky.
0: Ještě, že to tam
8: nebylo
0: dodala.
8: Tam a.

0: se skočím do lidí.
1: Užij si to, prosím tě, skákal si na hradech?
0: Skákal, ale jenom na pódiu, a když se skočil jedno do lidí, nikdo mě nechytil.
1: Jo, rozumím, takže tak proto vypadáš, jak vypadáš.
0: Jo, koleno nemůžu pohnout, nevadí, my si to dneska ale odpolední show každopádně moc užijeme, protože za chvilku budeme probírat, byť jako nepříjemné téma, a to pondělí,
1: tak
0: naopak se budeme říkat, co je nejkrásnějšího na tom dni.
1: Počkej, takže lidi nám mají napsat tip, jak přežít pondělí, prosím napište, potřebuju nutně.
0: No, něco podobného, budeme si hodně radit.

0: Takhle si pondělku, taky Hit Radio Zlín a odpolední show, s vámi Pavla Šárka. Teďka se tady řešila ve Zlíně rozbitá zastávka. Nevím, jestli jste si toho všimli, že na Podhoří byla, nebo na Pršném byla rozkopaná. Jakože nohama, jakože rozkopaná.
1: Počkej, jakože ty skleněné tabule byly rozkopaný nohou, jo?
0: Tak jsem to myslel, jo. Au, normálně to tam někdo jako zničil. Policie ho hnedka čapla a mám k tomu dvě věci. První, jemu bylo 1,40.
1: No,
0: to je jako prostě dospělý muž, to není jako mladý kluk, který víš, udělá blbost.
1: To je jedno, tak jako chlapi nevyrostou někteří nikdy, že jo, takže...
0: To je pravda, já si s kostičkama hraju dodnes.
1: No právě.
0: A druhá věc, že on, jeho odůvodnění, proč to udělal, bylo, že měl prostě špatný den.
1: Jakože se potřeboval prostě vybít.
0: No, cítil to tak
1: no,
0: asi.
1: No, chápu.
0: Tak myslím si, že se to hodí k pondělku, že pravděpodobně ten blbej den máme někteří dneska všichni, asi stejně.
1: Někteří no. Všichni ho máme, ano, přesně.
0: Ano, tak se chci zeptat, co děláte, když máte špatný den? Jako jestli někoho fyzicky napadnete?
1: Jo, jestli kupete do zastávek a tak.
0: Třeba jste vandalové.
1: Hele, nebo... já mu ale fakt rozumím. Já fakt jako občas mě to taky přepadne, takový ten pocit, když si říkáš, já už prostě nemůžu,
0: jo,
1: já už nevím co prostě. A věřím, že kdybych stála vedle zastávky, možná dopadne stejně.
0: To je přesně ale ono. Takže prosím vás, 601 13 13 05, náš WhatsApp. A teď se nám k tomu můžete vyjádřit.

0: rádiu zní odpolední show. No a my jsme se ptali, jak přežíváte pondělí, nebo spíš možná, jestli máte nějaký recept na to, když máte špatný blbý den.
1: Jo.
0: To jako děláte vlastně. Tak jako Šárka tady vlastně navrhla, že zničit zastávku vlastně není možná úplně tak špatný nápad. Řekla?
1: To jsem rozhodně neřekla takhle, to ale dává. Jo, ne. Já jsem jenom říkala, že to chápu. Rozumím tomu, že někdy na člověka prostě přijde taková nálada, když už fakt jako nevíš kudy kam a potřebuješ prostě bouchnout do prvního, co vidíš, takže je to zrovna zastávka.
0: Já jsem si takhle třeba zničil asi už 4 ovladače od PlayStation, no, já vám rozumím.
1: Jo, chápu. No, jo. Tak to je přesně ono.
0: Blbý je, že to vždycky ničím o nějakého člověka poblíž. No tak.
1: Počkej, já se ale těším strašně na ty rady, protože jestli tam fakt bude nějaká ultimátní, která mě prostě tohle vyřeší, tak to teda...
0: Je tady. Ta poslední je ultima.
1: Dobře.
0: Lukáš píše, snažím se zalézt někam do kouta, kde budu mít chvilku klid a budu sám. Jinak by fyzické napadání někoho hrozilo. V práci mám naštěstí kancelář, tak já jsem suchu.
1: Výborně. Zavřít se do kanclu a tam se třeba se židlí poprát.
0: A prostě třeba křičet. To je dobrý. Jitka, zhluboka dýchat, 10x za sebou, když to nepomůže, dát si pivo. Děkujeme.
1: To taky dobrý, ale víš co, zrovna teďka nedávno jsem poslouchala v podcastu, prej je důležité, aby byl výdech delší než nádech, takže jako klidně si to dej, ahoj, nedlouho vydechuj, no protože právě ten výdech je to, co tě jako uklidňuje vlastně.
0: Mně to nefunguje, pardon. Lenka, a to je ten ultimátní tip na závěr. No. Poslouchat, ty rádio Zlín a vás ale... dva. To je špatná nálada, hned přejde. No, tak.
1: Počkej, ale tak to nefunguje na to, když já jsem jeden z té dvojky. Jako. Ale... Poslouchat tebe mi nedělá radost.
0: Leničko, ty mi děláš radost.
1: Ty kulišák
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
5: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Pršťném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Pršťné. Naše barvy, vaše radost.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelný. Kdo chce být u toho a zažít legendární

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: A tento týden tady v soutěži Hlavou proti Zlínu, odpolední show, prosím vás pěkně, rozdáváme dárkové balíčky Hitrária Zlín. Jsou to nabušené balíčky, ale letací talířů.
2: A... No prosím tě, je tam hlavně repráček úplně náš skvělý, úžasný.
1: Mně přišlo nejvíc, že jsou tam suché, teplé, dobré ponožky.
2: No to taky, to je taky hodně dobrý, jako, to je fakt.
1: Po festivalu, co víc chci chtít, jo.
2: Vánoce daleko, ty jo, takže my vám to vyřešíme aspoň na chvilku.
1: To je pravda. Na drátě Kuba. Kubo, slyšíme se.
3: Ano, ahoj.
1: Já jsem,
2: je tam.
1: Jsi tam, to jsi dělal.
2: Ty nás napínáš, Kubo, prosím tě.
1: Prosím tě, Kuby, před tebou tři jednoduché otázky. Jsi na ně připraven?
3: No, jsem připraven, tak můžeme jít na to. No,
1: tak jde na to, prosím tě, tři otázky dneska na téma pondělí. První otázka. Proč se pondělí jmenuje pondělí? Za A. Je to totiž den po neděli. Za B. Je to od slova něco podnikat. Podniknout. A nebo za C. O práci se s někým podělím. Proto pondělí.
3: No, tak já bych dal to Bčko asi, zní tak nejpravděpodobně.
2: Je to pondělí, je to pondělí.
1: Já mám pocit, že jsem slyšel Ačko, že jsi
2: říkal. Jo, říkal Ačko.
3: Dobře.
2: Že jo?
1: Řekl Ačko. Jo, úplně jasný.
2: Je to správně, je to po neděli.
3: A tak Ačko.
2: Tak,
1: je to den po neděli. Druhá otázka. Co je největším nepřítelem každého pondělí? Za A budík, za B šéf a za C kocovina.
3: No, rozhodně všechny tři, ale...
1: Správně, správně.
2: Ano, už nemusím pokračovat, je to tak. Všecko tři, to je kombo, ty jo.
1: Prostě. A teď pozor, jo, chyták, jo. Jak se německy řekne pondělí? Za A, der Montag. Za B, der Potato. A nebo za C, der Eide Pontagus.
3: Tak německy neumím, ale třeba der Potato, to zní skvěle.
2: Je to Montag, no tak.
1: Je to, já jsem slyšel Montag, já ti to dám. Ty jsi normálně přišel, abys všechno prohrál a nestalo se ještě od nás dárkové balení Hitrária Zlín. Tak...
2: On chtěl podle mě otestovat, jak moc budu pomáhat, takže hezky nám to otestoval.
1: Děkujeme za tvé nasazení a do příště se doučí němčinu, dobře?
2: Ježiš, to ani není potřeba.
3: Dobře.
2: Nemusí.
3: Děkuju, já děkuju.
2: Měj se krásně, čau. Ahoj.
0: A poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín. Hit.

0: já vás teďka vezmu trošičku do nostalgie. Města Zlína. Myslím si, že všichni si pamatujeme, co jsme tady studovali, chodili, bydleli, žili v jakémkoliv způsobu, tak jsme chodívali nakupovat ty kartičky do SZO, ty pernice, do těch kukaní, jo. Které už jako mně přijde, že dneska jich buď ubylo, nebo už je nevídám.
1: Já si pamatuju ještě pár let zpátky, jak jsem tam stála podle mě tak s půlkou Zlína, protože to byla strašná pnota, že tehdy se měli nějak zdražovat jízdenky pro děcka, takové ty celoroční.
0: Jo.
1: Takže kdo to stihnul do určitého data, tak to měl ještě snad za půlku, takže tam jako byla docela dost fronta, no.
0: Tak já vám nesu jako možná vlastně špatnou zprávu. Ona měla být původně dobrá, ale vlastně je špatná, protože o tyhle vzpomínky pravděpodobně přijdeme. Už půjde nakupovat online z domu.
1: No jasně, že to jde,
0: to je
1: to skvělý, akorát je to trošku složitější ještě furt pro mě, protože tam musíš mít nějaký nosič, na který to jako připneš, jakoby ten kupon, takže musíš mít nějakou platební kartu, takže pro to dítě je to takový, ještě, ale je to rozhodně lepší, než někam chodit.
0: Ale pokud jste jako Šárka roční 65 a dál, tak to chápeme.
1: Hej.
2: Nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
8: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
9: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka. Dej si odpolední show Hit Rádia Zlín.

0: Na Hitradiu Zlín pracujeme ve dne v noci. 24/7 se nezastavujeme a sbíráme pro vás ty nejčerstvější informace ze Zlínského kraje. Jedna z nich například vystřelila i včera odpoledne na našem Instagramu Hitradia Zlín. Video z toho, jak se bourala budova, my jsme, jako pravda je taková, že my jsme šli prostě náhodou okolo na kafe a pak, hele, ono se to zrovna bylo natočto.
1: No jasně, tak jsme tak, to ano, takže všimli jsme si, že se bourá, ano, a nejnovější informace tady k té budově 34 je, že do konce tohoto týdne už bude nejspíš celá pryč. Teda samozřejmě ta suť, ta tam ještě bude, ale ta budova jako taková asi bude dole. Podrobnosti na chvilku ve zprávách.
0: Tak ono nikdy nikdo se nešel dívat na suť, jo? Podívej se, tu suť, ta je ale, čověče.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, jdu potěšit, ještě stále nevidím žádné komplikace, já nevidím ani kolony, ani přes Vojenské hradiště, ani přes Zlín bychom se neměli nikde zdržovat, štosovat, tak doufujeme, že nám ten klid vydrží. 601 13 1305, náš WhatsApp, kdyby náhodou.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
5: On air.
2: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
6: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Budova 34 v Baťovském areálu ve Zlíně by mohla být nahrubo zbourána do konce tohoto týdne. Práce postupují podle plánu. Ze zbylého východního křídla stojí už jen asi čtvrtina. Dnes je kontrolní den, kdy postup vyhodnotí demoliční firma, statik i zástupci firmy Cream. Z budovy by mělo zbýt odhadem 140 000 tun suti. Která česká věc by si podle vás zasloužila letět do vesmíru? Můžeme teď navrhovat předměty, které by český astronaut Aleš Svoboda mohl vzít sebou na Mezinárodní kosmickou stanici. Pár praktických informací přidá mluvčí ministerstva obrany Johana Starková.
7: Návrhy je možné podávat prostřednictvím formuláře na webu České cesty do vesmíru až do 18. září 2026. Ideální je malý a lehký předmět, který je vizuálně zajímavý, má srozumitelný příběh a může dobře fungovat na fotografii nebo videu.
6: O tom, které předměty nakonec skutečně do vesmíru poletí, rozhodnou odborníci společně s Evropskou kosmickou agenturou. Světová moře jsou aktuálně nejteplejší v historii měření, tedy za posledních skoro 50 let. V sobotu Evropská služba Copernicus naměřila průměrnou denní teplotu na povrchu oceánů a moří 21,1 stupně. Rostoucí teplota zvyšuje rizika pro mořské ekosystémy i obyvatele pobřežních oblastí. Tenistka Linda Nosková má nové kariérní maximum. Ve světovém žebříčku se posunula na 6. příčku. Nejlepší místo v žebříčku v kariéře má teď i Sara Bejlek, která poskočila na 29. pozici. Mezi muži se do pozice české jedničky dostal Jakub Menšík, který figuruje na 18. místě. Dál nás čeká slunečno s maximy do 25. Zítra dopoledne počítejme na východě Moravy s občasnými přeháňkami. Později bude oblačno s teplotami 21 až 24.
5: Zavři komp, zamkni dílnu, švihaj dom. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tu.
0: No a my vás znovu zdravíme, vítáme všechny nové z uši, říká se tváře, ale teď uši. Tak nazdar všechny ušiska, prosím vás pěkně, my zdravíme v tuhle chvíli do Vlčkové a jestli víte, proč se Vlčková jmenuje Vlčková?
8: Asi tam mají hodně vlků.
0: Na konci nebylo dlouhé A.
8: Vlčková?
0: Bylo to jenom jednoho člověka, bylo to malé stavení, kde bylo to jako Vlčkova.
8: Počkej, a to byl tak dobrý soused, že si tam tak jako k němu se všichni nastěhovali. To je hezký.
0: To je hezký soused.

0: se tady na Hit Radio Z plnění show. Musíme taky v rychlosti ještě vrátit k víkendu, který byl fenomenální, myslím si, pro všechny, ať jste trávili víkend na trnkobraní, na Hradech, možná jste byli jenom doma. Myslím si, že jsme si to užili, počasí nám přálo. Teď otázka, jak na trnkobraní jsi byla na pojídání k nedvíku se podívat?
1: Nebyla, protože já ti nevím, ale to už není napínavý, to prostě ten pan Dvořáček to tam vždycky úplně jako všem nandá. Úplně.
0: No pozor,
1: s prstem roste,
0: ne,
1: jako...
0: ne, on už vychází z formy.
1: Ne.
0: Radim Dvořáček tento rok opět vyhrál, nicméně jo. Standardně se držel 220 až 250 knedlí, letos jich spořádal 193 a říká, no. Prý asi stárnu.
1: No jo, ale stačilo to na vítězství, rozumíš, tak zase jako nemusíš ze sebe vydat je maximum, se... když prostě soupeři jsou jako
0: light. Jsi jako amatér light. 193 knedlíků, ale to je pohodička jako. Nicméně teďka otázka na vás, čím jste se předspali a nadspali o víkendu? Pojďme si dát jídlo, protože pondělí bývá náročné, zapomeňme na svoji práci na chviličku a zaspomínejme, čím jsme se spali o víkendu a co bylo super.
1: Zároveň to bude vlastně takový hezký tip, co vařit. Jestli dneska nevíte, přátelé, tak teď to tady napadá na Hit Radio Zlín.
0: 601 13 13 05 náš WhatsApp.

0: zapomenout. A my si na Hitradiu zjídeme poradit, co bychom mohli vařit. Protože jsme se vás ptali, čím jste se o víkendu předspali, co jste do sebe ládovali a z čeho jste třeba měli radost, protože jídlo to spojuje národ, to se tak jako říká pořád.
1: To je pravda.
0: Nebo možná se to neříká, ale mělo by.
1: Mělo by, rozhodně, mělo je to by. Pravda.
0: Jana, svíčkovou jsem dělala po hrozně dlouhé době, bohužel nebyla vůbec doceněná u rodiny, protože jsme pak šli na koupák. Nebyl to dobrý nápad, nebylo nám pak vůbec dobře ve vodě.
1: Jako představa, že se narvu svíčkou a jdu plavat, tak to promiň, no. Teda, ale to bych taky asi umřela, no, tak chápu. Ale...
0: Já bych chtěl ženu, co se jmenuje Svíčková.
1: Proč jako?
0: Kdyby se jmenovala Jana Svíčková, víš, já bych se jmenovala Svíčka. To bylo hezký, to bylo hezký. To pardon, moje zase mentální pochody. Sára, my měli hambáče na 100 způsobů snad. V pátek na grilovačce, v sobotu na festivale a v neděli jsme ještě dělali doma.
1: Ježiši, to by mě asilo zloušima, to takhle.
0: A já bych si dál,
1: A ty jsi takový ten typ, který zvládne stejný jídlo klidně 3 dny po sobě. Já to úplně nenávidím, takový to, když doma uvaříš, tak jako na druhý den ještě, ale že bych to měla jíst třeba ještě pak na večeři, aby se to dojedlo. Ne, nikdy.
0: Já neumím navařit málo, takže já jím 3 dny vždycky jedno. Já jsem zvyklý. Radím tento uzavřeme. Já měl jenom donáškovou službu, pizzu, nudle a podobně.
1: Takže ruce pěkně za zádama, za hlavou a po hodině.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: NZ-ku neboli nejzbytečnější zpráva dne, kterou ještě večer si budete pamatovat, si my kabrňáci řekneme, jak jsme namakaní.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Stoupnu si před zrcadlo a vidím svalstvo.
2: Jo, tak určitě, prosím tě, ale víš, co hlavně vidíš? Chlap, když se podívá na chlapské tělo, tak ho prostě vidí jako celek. Prostě vidí, že vidí chlapa.
0: Yes.
2: Ale ve chvíli, kdy se podíváš na ženskou, tak normálně tvůj mozek rozlišuje rázem jednotlivé detaily.
0: Já vidím.
2: A všichni víme, jaké detaily.
0: Jsou dvě.
2: Jo, jo.
0: A jsou hezké.

0: tady na Hitrádiu Zlín, odpolední show, si představíme něco novýho. Nebo
1: já mám ráda novinky. Nového, prosím. Pěkně, ano, mluv česky, hezky, pěkně.
0: Je to jasný, v okno brášku.
1: Ježiš,
0: omlouvám se, to mě úplně ujelo.
1: Počkej, a teďka chceš mluvit o zlínském hokeji, jo, po tomhle intru, jo.
0: Já ve vás by měla jako vřít krev, jako třeba na slávisty, nebo tak, když sem přijedou hrát, tak já to ve vás se snažím probudit.
1: Jo, tak no? To se povedlo.
0: Že pojďme do krámu, kámo, a za chvilku zítra od 15, to je hrozný, od 15 hodin zítra specialita, každé druhé úterý bude úterý z Berany, prosím.
1: Přesně pěkně. Tak, Beran v éteru, pěkně si tady vždycky vezmem. Kubu Štefka by nám trošku s tím pomohla, ale hlavně někoho, buď z kádru, anebo klidně trenéra, anebo klidně ledaře si můžem vzít.
0: To
1: úplně
0: by bylo cool.
1: Kohokoliv prostě, kdo vidí do zákulisí zlínského hokeje a my to z něho všechno vyklepem.
0: Já bych chtěl, aby sem zase přišel ten maskot, ten Beran.
1: Jakože, aby nás zase zmátil.
0: Jak nás? Jemu to nestačilo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Legendární hity švédské skupiny ABBA rozezní v pátek 5. září 2026 zámeckou zahradu v Holešově. Nezapomenutelné songy jako Dancing Queen, Mamma Mia nebo Waterloo v jedinečném symfonickém provedení zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, Happy Band Orchestra a 4 zpěváků. Skvělá open air show pod širým nebem. Několik cenových kategorií od 650 do 1190 korun. Předprodej www.holešov.info.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: tak v životě. A i na intrádiu jsme taky párkrát jako taky už říkali, že vždycky se máme starat v první řadě sami o sebe. Jo. Jako nemá nás zajímat, že někdo pracuje méně nebo víc, ale teď je ta chvíle, kdy nás zajímá, jak se kde pracuje na cestách.
1: Bezlíně nás čeká totiž další uzavírka, přátelé. Už tento čtvrtek a pátek neprojedeme přes Havlíčkovo nábřeží, čili u krajské nemocnice. Víš kde, jo?
0: Vím.
1: Od hlavního vstupu až po bývalý bufet, tak zhruba tenhle úsek.
0: Já přemýšlím nad tím, že práce silničáře je vlastně hrozně nedoceněná věc, protože jsou pod drobnohledem a neustále je furt někdo peskuje. A
1: víš teď... co, já mám dokonalé řešení pro obě strany, jo? No. Pracujte v noci, chlapi!
0: Jako já mám pracovat
1: v noci? No ty ne!

0: teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy.
1: A nevidím žádné komplikace, tak dneska se to neslo v absolutním poklidu, aspoň při tom pondělí. Jsme na těch cestách, jezdili v pohodě. 601 13 13 05, náš WhatsApp, kdyby se to změnilo.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Zlín opraví část silnice na Havlíčkově nábřeží podél areálu krajské nemocnice. Půjde o zhruba 150-metrový úsek od hlavního vjezdu po bývalý nemocniční bufet. Práce jsou naplánované na tento čtvrtek a pátek a opravovaný úsek bude zcela uzavřený. Jde o dočasné řešení. Na rok 2028 totiž zlínská radnice plánuje celkovou přestavbu Havlíčkova nábřeží. Letošní úroda skoro všech plodin v Česku bude špatná. Podle některých predikcí bude sklizeň v součtu nejhorší za 15 let. Na vině je sucho, bouřky i jarní mrazy. Třeba produkce zeleniny se sníží asi o 30%, pokračuje mluvčí Zelenářské unie Zuzana Přibylová.
10: Sucho a horko samozřejmě našim pěstitelům zvyšují náklady, a to především na zahlažování. A vzhledem k tomu, že český trh je součástí prostě jednotného evropského trhu, tak nedokážeme třeba promítnout toto navýšení těch nákladů do cen, ve které u nás se zelenina nekupuje.
9: Nepříznivá je i situace v živočišné výrobě kvůli nedostatku krmiva. Minimální mzda opět o něco naroste. Dohodla se na tom vláda se zástupci odborů a zaměstnavatelů. Od příštího roku bude nejnižší možný výdělek 24 900 korun. Odbory by si přáli vyšší růst. Poukazují na to, že Česko má jednu z nejnižších minimálních mest v celé Unii. Hokejovou reprezentaci do 20 let čeká tento týden zřejmě klíčová prověrka před mistrovstvím světa. Představí se na turnaji ve Finsku a trenéři budou mít k dispozici prakticky všechny hráče působící v zámořských soutěžích, kteří potom budou chybět na listopadové generálce. Šampionát se bude hrát na přelomu roku v Kanadě. Během noci se nám bude na východě Moravy postupně zatahovat a k ránu se sem tam objeví přehánky. Noční minima klesnou zhruba na 13 stupňů. S občasným deštěm musíme počítat ještě zítra dopoledne. Po zbytek dne už pak bude spíš oblačno a odpolední maxima 21 až 24 stupňů.
7: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, východní Moravo. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tady.
0: Ať se to zdá nemožné, my jsme ještě nešli domů.
11: No ale práce asi u Pavla skončila, protože Pavel tady chce vykládat o nějakých vyklovýletech, tak to jsem zvědavá, co z toho bude teda.
0: Já jsem tady k nám do přípravy napsal, že se budeme bavit o vyklovýletech.
11: No a pak se na to nachystej jako kolega, jo, tady Pavla Cacka. Vyklovýlety prostě, tak dobře.
0: Co je vedle, ještě to mohly být bykloví lety, jako.
11: A to bych pochopila.

0: Rozlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: si.
1: Vytrádi Ozdín s vámi, odpolední show, taktéž Pavel Cacek, Šárka Holubcová, ještě minimálně do 18. hodiny držíme tu basu s váma. No a nicméně, jak jsem říkal, no jak jsme se tady bavili o tom, že budou nějaké ty vyklový lety, tak prosím vás, cyklo výlety. Od Rokovice si pro nás připravili hned několik takových, teď je vlastně ta nejlepší doba na to jezdit na kole. Já nevím, jestli si to uvědomujete, že teď. Ne, my jsme neměli jezdit, když byly ty parna, když byly ty fakt.
2: No to, jako, to vůbec, to by člověk umřel, že jo, by se tam normálně upekl. Teďka máš pravdu, je to lepší,
1: Teď je to úplně optimální, teď na sebe dokonce můžete nahodit fakt jakékoliv oblečení, to úplně jedno, ale teď vám to hezky bude profukovat, bude to příjemný, že jo.
2: Občas moknete, ale jinak dobrý.
1: No, no tak tomu patří.
2: Pohoda.
1: Tak prosím vás pěkně, samozřejmě Otrokovice, na otrokovických stránkách města si najdete řadu těch nových výletů, může se jezdit teďka nově, se připravili na Bunč, do Chřibů, na Langoše, na Slovácko a podobně. Já musím zhodnotit svoji výkonnostní trasu.
2: Tak třeba z Otrokovic do Malenovic bys to mohl dát.
1: To už je moc. Já jezdím standardně vždycky jenom o ulici, nikdy do obchodu.
2: Jo, taky fajn.
1: A naspátek vždycky kupuji jenom rohlíky pro víc neunesu.

0: my se tady na Hit Radio Zín odpolední show dostaneme do opravdu bizarní, ale jakože opravdu extrémně bizarní situace.
1: Je, tak to se těším.
0: Já jsem totiž objevil něco na internetu.
1: No, jaj.
0: Myslel jsem
1: studnice.
0: Si. Jo. A já jsem si myslel, že to je for. Že to je něco, co prostě si někdo napsal pro srandu. Existuje skupina konspiračních teoretiků, nebo tady to je prostě něčeho podobného, takové ty neuvěřené zprávy, že prázdniny letní ve skutečnosti, a ty lidi tomu věří, nevymyslel Jan Amos Komenský, nevymyslela a nespopularizovala ani Marie Terezie, ale že ve skutečnosti prý ďábel, aby trestal nás hříšníky za to, že hřešíme přes rok, tak přijdou dva měsíce pekla s dětma doma.
1: Kdy máme doma děti, jo? To je jako vážně. Ale no. Na tom něco bude, možná jako sdílej, než to smažou, Pavle, protože jako vlastně, když se nad tím zamyslíš, je to možný, je to možný.
0: Já bych jenom rád podotkl, že my jsme jediné médium, které nemlčí.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Ahoj Richarde, čověče, ty mi jdeš jako na zavolenou, mám pro tebe jednu takovou výzvu.
4: Ahoj Kubo, tyjo, tak povídej.
3: Mám jednu takovou nepěknou situaci, jo, ale určitě v ní nejsem sám, jinak bych to tady nevytahoval. Teď mě úplně zamrazilo při pohledu na kalendář, že vlastně končí léto. Hele, za chvíli bude zase minus pět, kabáty, déšť a tohle. Takže docela panikařím a chtěl bych si ještě užít sluníčko, teplo, pohodu, chápeš mě?
4: No, tak to ještě stíháš.
3: Stíhám to, jo. No hele, mě by úplně v klidu stačily třeba tři dny někde, nevím, ale kam je to, jestli třeba bude volno nebo tak. Jo.
4: Hele, úplně chápu. Mám to taky, spousta lidí to teď prožívá, ale vesmír to za nás vyřešil, nebo teda Slevomat. Ve Slevomatu podle mě moc dobře počítají s tím, že se nám tohle přesně stane. A sleduj, když tam teď půjdeš, bude svět zase v pořádku.
3: Nekecej, tak co tam je?
4: Jsou tam v akci Last Minute letní pobyty v Rakousku. Mega oblíbená destinace, je to kousek Alpy Jezera Wellness, vybereš si.
3: To přesně potřebuju.
4: Takže můžeš být v klídku a ještě vyrazit někam vypnout.
3: Moc ti děkuju za záchranu, přátelé. Je to jasné, mrkněte se na Slevomat a hurá do Rakouska.
4: A dejte si šnicl.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Šrouby v ruty matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
6: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.
7: Připravit, šlápnout, jedeme! Tour de Žídelná. Sobota 29. srpna, start kdekoliv v mikroregionu. Cíl Hostišová, razítka, tombola, zábava.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
8: Tahle část roku, asi se shodneme, má jedno společné pravidlo, a to, že cuketám neutečeš. Tak schválně, kolikrát se vám už někdo snažil nacpat letos cuketu? Co tobě, Davide?
9: No, minimálně 10krát určitě.
8: Povedlo se?
9: Tak já vždycky řeknu, že to vezmu domů, no a ono to tam potom okorá a vyhodíme.
8: Takže ty to vezmeš, jako, že nechceš toho druhého zklamat, takže to vezmeš a pak to vyhodíš.
9: Přesně tak, si udělat radost.
8: Já jsem teda se snažil odmítat, samozřejmě slušně, ale já jsem tuhle hru taky prohrál. I přesto jsem si domů dvě dovez, protože největší past je za mě odmítnout cuketu od tchyně. Asi se shodneme na tom, že cuketa není zelenina, že cuketa je regulární štafetový kolik.
2: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: rychlý mrk do kalendáře, takže mrkám. Pondělí 24. srpna jsem málem chtěl říct května.
1: Těsně vedle. To je hodně podobný měsíc, ano.
0: Je to hned vedle sebe, no tak pardon. Tak prosím vás pěkně, dneska jsme při pondělku, samozřejmě asi všichni se cítili trošku možná zmátoření po víkendu. Tak jako tak jsme se vám snažili aspoň trošičku udělat radost. Přinesli jsme vám první velký dárkový balíček Hitradia Zlín, který rozdáváme v soutěži Hlavou proti Zlínu. O další budeme soutěžit zase zítra odpoledne.
1: Filip tady měl dopoledne takové velmi ultimátní rady pro nás rodiče, co dělat teď během toho posledního týdne letních prázdnin, aby jsme se trošku už jako naladili na září. Takže prý jo, posílat děti dřív spát, ráno je dřív budit, jo, ať si trošku navyknou na režim, chystat školní potřeby, ale mě u toho hned napadlo, že já bych teda jako první měla asi zkontrolovat aktovku, protože tam je bez tak svačina ještě z června. Fuj, už to vidím, nechci.
0: Já si myslím, že ta odešla, že ta prostě šla
1: možná
0: sama.
1: I s tou aktovkou.
0: A teďka už je s váma a považuješ ji za dalšího
1: osourozence. Koupíme novou aktovku v pohodě.

0: A já jsem pro vás na Hitrádiu Zín tady v odpolední show si vyhledal top 5 nejsledovanějších věcí dnes, nejsledovanějších na informačních webech. Jenom jedna z nich mě ale opravdu jako překvapuje, že lidi na to takhle klikají.
1: No.
0: Je to taková ta top 5 článků, na které se dneska nejvíc kliklo. Tak prosím vás, šlo o článek, který zní: zlodějka zůstala porvačce s prodavačkou nahoře bez. Natočila to bezpečnostní kamera. A já nerozumím.
1: Proč myslíš, že se ty lidi na to dívali, že?
0: Já jsem to teda rozklikl.
1: Taky náhodou.
0: Asi šestkrát jako. Pro jistotu. A já jsem tam furt se dívám a nevidím jako důvod, proč by to lidi měli se... Já se na to možná pojím ještě jednou.
1: Oni chtěli fandit té prodavačce určitě.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
4: Každý gól. Každá emoce. Každý potlesk. To všechno dává hokej smysl. Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly. Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a play-off. Síla a hrdost Beranů začíná v

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka, dej si odpolední show Hit Rádia Zlín.

0: A nám tady na Hit Radio Zín odpolední show nezbývá už nic jiného, než se rozloučit. Tak měla se říct ahoj, nebo?
1: Tak čau, no.
0: Tak čau.
1: Dá, to je konec.
0: Jsme se vrátili do dětství, budeme se na vás zítra těšit od 15 hodin, ovšem nebudeme sami. Zítra odpoledne je to odpoledne z Berany, každé druhé úterý od teďka si tady vždycky někoho přizveme a zítra má přijít, kromě toho, že přijde moderátor Zlínský Beranu Kuba Štefek, tak bude...
1: Petr Holík, kapitán, já se strašně těším na to.
0: On dělá beatbox.
1: Jo, taky. Takhle blbě to nezní.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Kroměříž je dneškem začalo větší omezení, opravuje se průtah městem od Domu kultury až po most přes Moravu. Jezdí se jedním pruhem v každém směru a u Domu kultury nejde odbočit doleva. Vydržet to musíme přes 2 týdny. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenisazovice.cz.
5: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz

0: Zahradnictví Slunečnice, Stánek 45, Tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Tripartita souhlasila s růstem minimální mzdy pro příští dva roky. Zvýšit by se mohla na 24 900 korun, tedy o 2,5 tisíce. V roce 2028 by se pak měla dostat na 45,8% průměrného výdělku. Minimální mzda se zvedá automaticky. Tomáš Jiříkovský v bitcoinové kauze dnes k několika bodům obžaloby nastínil možnosti spolupráce. Podle žalobkyně jde o dva body, které se týkají provozování darknetového tržiště a legalizace výnosů z této činnosti v roce 2015. S policií dosud nespolupracoval, dál ale zůstává ve vazbě. Prezident Petr Pavel zahájí školní rok ve škole v Brodku u Konice na Prostějovsku. V rámci návštěvy příští úterý bude debatovat i ze starosty mikroregionu, který združuje 19 obcí ze zhruba 10 000 obyvateli. To je to odlehlé oblasti na okraji Olomouckého kraje. No a do síně slávy Národního divadla dnes vstoupil operní pěvec Štěpán Margita. Stalo se tak při tradičním setkání na startu nové 144. sezony. Jeho uvedení do síně slávy má být vyvrcholením jedné z nejuznávanějších operních uměleckých drah v historii první scény.
4: Naposled to byla produkce, která měla premiéru v únoru, takže opera Richarda Wagnera Zlato Rýna, a jak jsem už prozradil, pro veliký úspěch ta produkce se příští rok v září vrací zpátky, takže doufám, že ve zdraví tady budu opět stát.
3: Slovenský operní pěvec Štěpán Margita, který 3. srpna oslavil 70. narozeniny, patří ke světově uznávaným umělcům a působí převážně v zahraničí.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: V průběhu noci zataženo oblačno, v severovýchodní části území skoro jasno, k ránu se ojdněle vyskytnou přehánky nebo déšť, ranní teploty 16 až 12 stupňů při vyjasnění kolem 10, no a zítra většinou oblačno, zataženo místy přehánky nebo déšť, nejvyšší odpolední teploty 21 až 26 a v místech se srážkami kolem 20.
2: Krásný večer, 3 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě ty nejlepší hity, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Ano, jdeme opět cestovat v čase pomocí hitů. No právě teď Vanastovy věci.
5: Najednou lítáš nad vodou.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Manu Chao, me gustas tú, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem. Tak co, jaký jste měli pondělí? Dobrý? Tak snad. Hele, 4 měsíce do Vánoc, jo? Tak je to poslední, předposlední prázdninový pondělí. Ještě jim dáme toho 31. Ale pak čop, zrovna dneska jsem šla po městě a úplně jsem si říkala, jaký je pak vždycky hrozný klid. A teď to vůbec nemyslím špatně vůči dětem, ale přece jenom, když potom během školního roku jdete a potřebujete něco zařídit a jdete jako dopo. To je neskutečný prázdný, jo, MHDčko prostě, obchoďáky. No tak už příští úterý, ještě týden na den a pak už zase rodičové si můžou oddychnout, jo, učitelé samozřejmě o poznání méně, ale jinak, jo, je na co se těšit a to je důležitý. Těšit se můžete i na ty nejlepší hity. Za chvilku For the Cause a teď Olivia Newton-John.

0: Důkaz, že covery se dají dělat i dobře. For the Cause a Stand By Me na Hit Radio. Ano, originál samozřejmě všichni známe, že jo, původní song od Bena E. Kinga, je to tak. Ale tohle se prostě povedlo, jo, i tyhle ty bluesové klasiky můžou dostat trošku rapovýho nádechu. Naopak, ten song je prostě skvělý v každém podání. My si dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku třeba Anna K., legendární Under Pressure, nebo... London Beat, I've been thinking about you, ideální na pondělní večer.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.

0: Žik. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Večírek za koncem, to je Anna K. v éteru Hit Rádio a hezký večer. Hele, vadí vám, když třeba jedete vlakem, tak když si k vám do kupé někdo přivede ve vlaku psa, nebo třeba dítě? Protože takhle, to je slabý odvar. Prosím vás, v Rakousku, teď nastoupil do vlaku jeden chlapík s koněm. Normálně s živým koněm, jo. Co teda musím říct, budiš mu to ke cti, koupil mu 2 lístky tomu koni, protože pravděpodobně si spočítal, že 4 nohy, že jo, takže by měl mít 2 lístky. Nedojeli daleko, samozřejmě, bohužel průvodčí je vykázal a z cestujícího koníka se opět stal kůň dopravní prostředek, tak já jenom doufám, že dorazili kam potřebovali, přece jenom ale tyhle koblihy ke kafíčku asi nechcete, že jo. Frankie Goes to Hollywood,

0: OMD a Sailing on the Seven Seas, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, pondělí. Já doufám, že většina z vás je doma, nohy nahoře, zpamatovávat se z pondělka. Vy, co prosím vás, teprve míříte do práce. Jo, a čeká vás to přes noc. Tak hlavně se držte. Jo, zvládnete to samozřejmě úplně, jak se říká, s prstem v nosu, řečnický obrat samozřejmě, zvládnete to, hlavně vám to uteče, no a pokud třeba teď cítíte takovou tu lehkou večerní únavu, tohle by vás mohlo probrat, jo. Pojďte tam vystřihnout nějaký pěkný taneční pohyby. Irene Cara, Flashdance, What a Feeling, k tomu Unique 2 a nebo Coldplay už za chvilku.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. t-motor.cz.
5: Nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
10: firma na zážitky.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
3: Náplně hned.
0: Legendární hity švédské skupiny ABBA rozezní v pátek 5. září 2026 zámeckou zahradu v Holešově. Nezapomenutelné songy jako Dancing Queen, Mamma Mia nebo Waterloo v jedinečném symfonickém provedení zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, Happy Band Orchestra a 4 zpěváků. Skvělá open air show pod širým nebem. Několik cenových kategorií od 650 do 1190 korun. Předprodej www.holešov.info.
4: Woo!

Hezký večer, 19 hodin přesně. Doufám, že máte krásný pondělí, že jste se nenechali tím pondělkem vystrašit. Ne, člověk se fakt nesmí nechat. A ačkoliv vím, že v pondělí je to těžký, tak věřím, že třeba tady Carnival de Paris a Dario G to zlepší v cukuletu. Jdeme na to.

0: Tohle byl John Lennon, posloucháte Hit Radio, hezký večer. A mimochodem, jestli jste po večeři,
1: jo,
0: a máte takovou tu mrsnou, což všichni známe, prostě máte na něco chuť a moc si nejste jistý na co. Možná jsou to bramburky. Možná jsou to bramburky a není to náhoda. Prosím vás, protože bramburky mají narozeniny. Je to tak, už 173 let závislácky chroupeme chipsy. Takový to, jak si říkáte, tak ale už poslední, ne, nikdy to není poslední. V roce 1853 připravil ty úplně první kuchař George Crumb. A on tehdy, prosím vás, vedl takovou válku se zákazníkem, který chtěl ty brambory na tenčí plátky. No a on potom vyloženě zlomyslně je nakrájel tomu zákazníkovi na tak úplně tenoulilinký plátky, osmažil je na olej a osolil. No a potom čekal, jak si dopálený host zase přijde stěžovat a ne. Nadšené výkřiky následovaly, provolávání slávy a bramburkové zlo bylo na světě. Dneska už máme i asi tak gazilion, trilionů příchutí, takže na své si přijde opravdu každý. Tak lupínkům dneska večer pogratulujte. Všem třem, které v nafouknutém sáčku najdete.

0: kabáti a jejich Bára, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Čtvrt na osm. Doufám, že už jste se vrhli na ty brambůrky. Ne, já se tomu nesmiju. Nebojte, já si jedám dneska totiž asi taky. Jo, ale můžeme, když mají narozeniny, tak se to může. To se totiž co nepočítá. Stejně jako se nepočítá dob na narozky, kalorie na dovolený. Jo, to je úplně jednoduchý. Další hity před námi, za chvilku Inner Circle a Sweat. K tomu taky Roxette nebo Black Box. Tak nikam nechoďte.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
4: tisku levně.cz.
0: Náplně hned.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Inner Circle, posloucháte Hit Radio. A takhle. Jo, ve veřejné dopravě potkáte spoustu věcí. O tom žádná. My už jsme tu dneska měli koně, že jo, v rakouském vlaku. Stane se to. Nemělo by, ale stane. No ale prosím vás, asi nic nepřekoná pána, který teď v čínském metru měl takovou nepříjemnou nehodu. On prosím vás měl sebou kbelík. A to nebyl ledajaký kbelík. Byl to kbelík plný živých úhořů. A pan bohužel za jízdě zakopl a ta voda z toho kbelíku i s těma rybama se vylila na podlahu. A teď si představte, že sedíte prostě tam tak jako a najednou se vám pod nohama kroutí úhoři. Aha, velice příjemná situace, buďme rádi teda, že nebyli elektrický, ale jinak gratulujem pánovi, ano, myslím, že na nešiku roku už adepta máme.

0: Every time you go away. Paul Young v éteru Hit Radio. Krásný večer všem, za chvíli 7:45. Dáváme si společně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku do uší třeba hele Pet Shop Boys, jo, taky Enya, nebo? Kdo poznal? Support Lesbians, Sweet Little Something. Už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Osmá hodina je tu. S vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď už Karapišu a tik, tik, tak jdem na to.

Willy Jackson's Midnight Runners, posloucháte Hit Radio. No dámy, pojďme si to prosím vás ještě jednou projít, jo. Podle expertů, experti to říkají, jo, tak muže o našich bývalých dráždí především tyhle informace, jo. Jestli byl v něčem lepší než oni, jestli byl váš tip, jak vycházeli s jeho rodinou, jo, a jestli jste měli rádi jeho psa. Ne, no prostě logicky, ani náznakem. Vaše partnery nezajímá, kde, kdy a jak jste si dali pusu, jo? Prostě cokoliv. Prostě v ideálním případě ten chlap neexistuje a nikdy neexistoval. Jo, věřte mi, jenom takhle budete mít doma svatý klid a pokoj. Oni jsou ty chlapy hrozně šitové. No, ale pojďme si dámy říct, my o ní taky nechcem poslouchat. Co?

We Want The Same Thing, Belinda Carlisle dohrává na Hit Radio. Krásný večer, doufám, že máte hezký pondělí, že si ho možná i tak trochu užíváte, ačkoliv je to náročný pondělí. Každopádně věřím, že minimálně s tím nejlepším, z 80, 90 a taky milénia, to vlastně jako jde, jo, za chvilku třeba.

0: Je Simply Red a Stars. Posloucháte Hit Radio. Hezký večer. Tak konečně nějaká ta domácí ostuda. Ne teda naše domácí ostuda, výjimečně, ale ve Slovenských horách konečně dělal ostudu i Slovák. Prosím vás, se na Feratu. Tam teď vyrazil týpek jenom v kroksech. Jakože obecně člověk potkává, když jde někam na kopec, jako lidi v dost bizarní obuvi, ale v kroksech? Jako to, že jinak byl velmi zodpovědný, dokládá to, že měl přilbu. Nevím, co si chtěl chránit, páč mozek očividně nebyl potřeba chránit. Internet se logicky rozdělil na dva tábory. Jedni ho uctívají jako krále gumy. Prostomilý, to podle mě vždycky chtěl. A druzí volají po vysokých pokutách. Logicky. Vemte si, jak často Čechy nebo Slováky musí zachraňovat záchranáři. A často kvůli špatný obuvi, jo. Zároveň jasně, kroksy mají, že jo, vzadu ten pásek, jak to přepneš do polohy sport, vlastně jsi úplně v pohodě. Tak možná bychom tady pánovi doporučili příště Everest, jenom ať si prosím, vezme ponožky, pač tam fouká. Jo.
1: Hit Radio Zlín.

Oates, Kiss on my list. Z Hit Radio. Díky moc, že s námi trávíte svůj večer. Já se s vámi pro dnešek loučím, slyšíme se zítra ve 12 u srdcovek, budu se moc těšit. Užijte si krásný zbytek toho pondělí, docela ještě samozřejmě další fantastický hity. Čeká nás Whitney Houston, taky U2, no a taky tahle legendární.

Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
0: Náplně hned.
4: Hit Radio Zlín.
0: Zlepši si náladu.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu. Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.